0: Us Šumpersko.
1: V americkém Anchorage začal soudní proces rodiny Kellnerových. Pozůstalí po českém miliardáři žalují společnost, která před 5 lety organizovala pro Kellnera a jeho společníky takzvaný hellskying, kdy lyžaře a snowboardisty vrtulník dopraví do náročného terénu. Pilot vrtulníku ale nezvládl přistání a stroj tragicky havaroval. Proces má podle zjištění ČTK objasnit, proč se nehoda stala, jak firma helikoptéru monitorovala a kdo pochybil při spuštění záchranných operací. Vedle 56-letého Kellnera při havárii v březnu v roce 2021 přišli o život i trenér, pilot a dva horští vůdci. Nehodu přežil jen bývalý český reprezentant ve snowboardingu David Horvát, kterého z vraku dostali záchranáři asi 6 hodin po nehodě. Jakub Menšík postoupil poprvé do osmifinále Roland Garros. Nasazenou osmičku Australana Alexe de Minaura porazil po setech 0-6, 2x6-2 a 6-3 na sety. Český tenista se i na druhém Grand Slamu v sezóně probojoval mezi nejlepších 16 hráčů. V boji o čtvrtfinále 20-letý Menšík narazí na Rusa Andreje Rubliova. Naopak v ženské dvouhře už bude turnaj v Paříži pokračovat bez české účasti. Tenistky Karolína Muchová ani Marie Bousková do osmifinále Roland Garros nepostoupily. Sobota přinese víc oblačnosti, místy déšť, občas i bouřky. Na severovýchodě území bude kolem 22 stupňů, jinak se oteplí až na 28.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Gentlemen.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Na neděli připadá den bez tabáku. Podařilo se vám seknout s kouřením? Jak na to? Dáte si občas tabáček bez výčitek? Máte nějakou neřest, které byste se chtěli zbavit? A co je pro vás opravdová pohoda? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Odborníci na závislosti a sociální začleňování budou v pondělí stávkovat. Důvodem je přesun agent z úřadu vlády a uvnitř ministerstev. Adiktologové přeruší služby na 2 hodiny. K dispozici tak nebudou třeba ambulantní služby, terénní pracovníci. Dostupné nebudou výměny injekčních jehel pro drogově závislé. Chtějí tím ukázat, co nastane, když jejich služby nebudou dostupné. Odbory stávku vysvětlují tím, že se pod záminkou běžných reorganizací rozbíjejí fungující týmy, ruší celé agendy a oslabují odborné kapacity státu bez skutečné debaty o dopadech, a to napříč veřejnou správou. O červencovém převodu agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády pod ministerstva rozhodl kabinet na návrh premiéra Babiše a vedoucí úřadu Tindebárty minulý týden. Cyklistický závod Míru krátkodobě omezí dopravu v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Řidiči můžou během víkendu na uzavírky narazit při průjezdu balíku cyklistů s doprovodnými vozidly. Odkud kam se bude peloton přesouvat, nám řekl ředitel závodu a bývalý cyklista Leopold Koenig.
4: Jedeme sobotní etapu na Dlouhé Stráně ze Zábřeha a nedělní etapu z Krnova do Štemberka. Snažíme se co nejméně narušit dopravu. Ta uzavíra je kolem 15 minut, takže prosíme o strpení.
3: Podrobnější dopravní informace jsou i na webu závodmíru.com. Bukurešť přistupuje k odvetě za útok ruského dronu. Rumunsko vyhostí ruského konzula a zavře konzulát ve městě Konstanca. Ruský dron při útoku proti Ukrajině v noci na pátek podle místních úřadů zasáhl na jihovýchodě Rumunska u ukrajinských hranic 10-patrový panelový dům. Lehce zranil 2 lidi. Incident odsoudili šéf NATO Rutte, představitelé Evropské unie i politici řady evropských zemí, včetně Česka. Moskva odmítla, že šlo o ruský dron, podle ní proto nejsou důkazy a chce zahájit vlastní vyšetřování. Přibývá zadlužených Slováků. 10% obyvatel země přiznává, že bez úvěrů nedokážou fungovat a mají problémy se splácením. Před rokem se stejný problém týkal pouze 4% lidí.
5: Z najnovších dát vidno, že pre časť domácností už dlh nie je výnimočné riešenie, ale bežná súčasť fungovania. Je to signál, že rodinné rozpočty sú dlhodobo pod tlakom. Slovensko dnes čelí hlbšej zmene finančného správania ľudí. Ich platobná disciplína sa zhoršila, a to aj preto, že štvrtina domácností žije od výplaty k výplate. Európsky trend je podobný, v iných štátoch aj horší. Môže za to nielen inflácia, ale aj slabý rast platov. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
3: Fotbalová Slávia si pojistila Tomáše Holeše a Mojmíra Chytila. 33-letý obránce Holeš prodloužil s mistrovským klubem smlouvu do roku 2028. Za dosavadních 7 sezón s klubem z Pražských Vršovic získal 4 ligové tituly. Pokud Holeš nový kontrakt naplní, bude v Edenu 9 let. 27-letý útočník Chytil má za sebou 3 roky ve Slávii, během kterých dal 47 gólů a slavil s ní druhý titul. Kontrakt má o rok delší, tedy do roku 2029. Klub o tom informoval na svém webu. Ráno a dopoledne čekáme oblačno až zataženo, na severu občas zaprší, místy zabouří, postupně se vyjasní až na polojasno. Naměříme teploty od 20 do 28 stupňů.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě.

Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

starý, mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý, mužem budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuše.

0: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Maximální ceny paliv o víkendu ohaleře klesnou. Litr benzinu v Česku zlevní na 42 koruny a 57 haléřů. Cena nafty pak po delší době klesne pod 40 korun za litr. Zveřejnilo to ministerstvo financí. Jde o ceny paliv na víkend a pondělí. Stát ceny pohonných hmot reguluje kvůli válce s Íránem. Pokračovat v tom bude i v červnu. Z výherce rekordního Eurojackpotu se může stát třeba realitní magnát. Podle ekonoma Lukáše Kovandy by ale výherce neměl téměř 3miliardovou výhru investovat jedním směrem. Analytik v Impulzech Honzy Benešovského řekl, že by pohádkové jmění rozmělnil do zlata, akcií, dluhopisů nebo právě nemovitostí, třeba bytů.
2: Člověk si za tu sumu může pořídit třeba 250 60-metrových bytů v Praze, v 320 takových bytů v Brně, ale ani to neznamená, že by měl nakupovat stovky bytů v jednom městě, ale také vlastně i v rámci těch nemovitostí takzvaně diverzifikovat, to znamená kupovat v různých městech, třeba i v různých zemích.
1: Zhruba 400 milionů korun sázkař odvede státu na daních. Společnost Olvin už výherce astronomické sumy zná a kontaktovala ho. Nabízí mu psychologickou pomoc, finanční konzultaci i právní poradenství. Provoz na silnici u Olšan na Šumpersku zkomplikuje oprava vozovky. Jde o 3kilometrový úsek vedoucí do obce Vyšehoří. Rekonstrukce začne v pondělí a potrvá zhruba 2 měsíce.
3: Po většinu této doby bude úsek Kyvadlově průjezdný a doprava řízena semafory nebo vyškolenými regulovčíky s vysílačkami. Pouze během pokládky čerstvého asfaltu se frekventovaná silnice v úseku Olšany Vyšehoří úplně uzavře a objízdné trasy povedou přes Šumperk nebo Lunchkroun. Oprava je nutná kvůli špatnému technickému stavu cesty a zahrnuje i frézování starého asfaltu, sanaci podloží a modernizaci svodidel. Eva Panošová, Rádio Impuls, Šumpersko.
1: V americkém Anchorage začal soudní proces rodiny Kellnerových. Pozůstalí po českém miliardáři žalují společnost, která před 5 lety organizovala pro Kellnera a jeho společníky takzvaný hellskying, kdy lyžaře a snowboardisty vrtulník dopraví do náročného terénu. Pilot vrtulníku ale nezvládl přistání a stroj tragicky havaroval. Proces má podle zjištění ČTK objasnit, proč se nehoda stala, jak firma helikopteru monitorovala a kdo pochybil při spuštění záchranných operací. Vedle 56-letého Kellnera při havárii v březnu v roce 2021 přišli o život i trenér, pilot a 2 horští vůdci. Nehodu přežil jen bývalý český reprezentant ve snowboardingu David Horvát, kterého z vraku dostali záchranáři asi 6 hodin po nehodě. Jakub Menšík postoupil poprvé do 8. finále Roland Garros. Nasazenou 8. Australana Alexe de Minaura porazil po setech 0-6, 2x6-2 a 6-3 na sety. Český tenista se i na 2. Grand Slamu v sezóně probojoval mezi nejlepších 16 hráčů. V boji o čtvrtfinále 20-letý Menšík narazí na Rusa Andreje Rubliova. Naopak v ženské dvouhře už bude turnaj v Paříži pokračovat bez české účasti. Tenistky Karolína Muchová ani Marie Bousková do 8. finále Roland Garros nepostoupily. Sobota přinese víc oblačnosti, místy déšť, občas i bouřky. Na severovýchodě území bude kolem 22 stupňů, jinak se oteplí až na 28.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo.

0: Víkend s rádiem Impuls.
1: Na neděli připadá den bez tabáku. Podařilo se vám seknout s kouřením? Jak na to? Dáte si občas tabáček bez výčitek? Máte nějakou neřest, které byste se chtěli zbavit? A co je pro vás opravdová pohoda? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Odborníci na závislosti a sociální začleňování budou v pondělí stávkovat. Důvodem je přesun agent z úřadu vlády a uvnitř ministerstev. Adiktologové přeruší služby na 2 hodiny. K dispozici tak nebudou třeba ambulantní služby, terénní pracovníci. Dostupné nebudou výměny injekčních jehel pro drogově závislé. Chtějí tím ukázat, co nastane, když jejich služby nebudou dostupné. Odbory stávku vysvětlují tím, že se pod záminkou běžných reorganizací rozbíjejí fungující týmy, ruší celé agendy a oslabují odborné kapacity státu bez skutečné debaty o dopadech, a to napříč veřejnou správou. O červencovém převodu agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády pod ministerstva rozhodl kabinet na návrh premiéra Babiše a vedoucí úřadu Tindebárty minulý týden. Cyklistický závod Míru krátkodobě omezí dopravu v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Řidiči můžou během víkendu na uzavírky narazit při průjezdu balíku cyklistů s doprovodnými vozidly. Odkud kam se bude peloton přesouvat, nám řekl ředitel závodu a bývalý cyklista Leopold Koenig.
3: Jedeme sobotní etapu na Dlouhé Stráně ze Zábřeha a nedělní etapu z Krnova do Štemberka. Snažíme se co nejméně narušit dopravu. Ta uzavíra je kolem 15 minut, takže prosíme o strpení.
2: Podrobnější dopravní informace jsou i na webu závodmíru.com. Bukurešť přistupuje k odvetě za útok ruského dronu. Rumunsko vyhostí ruského konzula a zavře konzulát ve městě Konstanca. Ruský dron při útoku proti Ukrajině v noci na pátek podle místních úřadů zasáhl na jihovýchodě Rumunska u ukrajinských hranic 10-patrový panelový dům. Lehce zranil 2 lidi. Incident odsoudili šéf NATO Rutte, představitelé Evropské unie i politici řady evropských zemí, včetně Česka. Moskva odmítla, že šlo o ruský dron, podle ní proto nejsou důkazy a chce zahájit vlastní vyšetřování. Přibývá zadlužených Slováků. 10% obyvatel země přiznává, že bez úvěrů nedokážou fungovat a mají problémy se splácením. Před rokem se stejný problém týkal pouze 4% lidí.
4: Z najnovších dát vidno, že pre časť domácností už dlh nie je výnimočné riešenie, ale bežná súčasť fungovania. Je to signál, že rodinné rozpočty sú dlhodobo pod tlakom. Slovensko dnes čelí hlbšej zmene finančného správania ľudí. Ich platobná disciplína sa zhoršila, a to aj preto, že štvrtina domácností žije od výplaty k výplate. Európsky trend je podobný, v iných štátoch aj horší. Môže za to nielen inflácia, ale aj slabý rast platov. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
2: Fotbalová Slávia si pojistila Tomáše Holeše a Mojmíra Chytila. 33-letý obránce Holeš prodloužil s mistrovským klubem smlouvu do roku 2028. Za dosavadních 7 sezón s klubem z Pražských Vršovic získal 4 ligové tituly. Pokud Holeš nový kontrakt naplní, bude v Edenu 9 let. 27-letý útočník Chytil má za sebou 3 roky ve Slávii, během kterých dal 47 gólů a slavil s ní druhý titul. Kontrakt má o rok delší, tedy do roku 2029. Klub o tom informoval na svém webu. Ráno a dopoledne čekáme oblačno až zataženo, na severu občas zaprší, místy zabouří, postupně se vyjasní až na polojasno. Naměříme teploty od 20 do 28 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bouř od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levit, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začal blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začal blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, u to je to závzat zeluční kvítí, nebo za mě na stroj struny, tude kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v žití. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v žití.

tak jedem kysy. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, po co není 100%, to mě vždycky smolí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, po co není 100%, to mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká.

Dům byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu.

0: první třídu do Ostravy, Intercity. Výdelňaku celou cestu valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Žijeme muzikou. Žijeme českou muzikou. Až do rána.

0: Už za chvíli 6 hodina, jsem Ludvík Pospíšil a přeju vám krásné ráno. Čím dál lepší, takové bude dnešní počasí. Teď ráno máme hodně mraku a přehánky. Slunce se vrátí, až si dá oběd. Přijdou i bousky, během kterých by mělo sprchnout jenom minimálně. No a k večeru potom přestane pršet. Teploty dnes do 28 stupňů, na severní Moravě maximálně 24 stupňů Celsia. Jdeme na zprávy.
1: Dopoledne s dobrým korcem. 7 pecek pro vás.

0: celým světem s cestovatelem Jirkou Kolbabou.
1: Jsem na jednom z ostrovů antarktického poloostrova a všude kolem mě jsou ledy. Teď jsem vystoupal na kopec a koukám na neuvěřitelné fantastické ledovce.
0: A radost ze života.
2: Kdy jste si naposled uvědomili, že jste opravdu šťastní?
3: Je to asi pokaždý, kdy mě můj muž rozesměje, což se děje často.
0: Takové je dopoledne s Dobrým Korcem, Vlastou Korcem, na rádiu Impuls.
4: Lebku svaté Zdislavy dnes mohou lidé vidět naposledy. Hradec Králové mohou kvůli letadlům zaplavit auta. Bratislavský megakoncert přináší bezpečnostní opatření. Je 6 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
4: Lebka svaté Zdislavy se vrací na místo činu. Jablonné v Podještědí na Liberecku dnes hostí tradiční zdislavskou pouť. Do tamního chrámu se při ní vrátí ukradená relikvie. Lebku svaté Zdislavy zcizil zloděj 12. května a zalil ji do betonu. Policie ho po několika dnech dopadla. Dnes při hlavní mši předá vzácnou relikvii zpět do rukou církve. A mluvčí českolipského oddělení policie Ivana Baláková potvrzuje, že muži zákona jsou v pohotovosti.
5: Vzhledem k tomu, že očekáváme vysokou návštěvnost diecézní pouti, posílíme výkon služby pořádkové i dopravní policie.
4: Lebka svaté Zdislavy bude v chrámu v Jablonném dnes vystavená. Bude to ale naposledy, pak ji chce církev uložit do hrobky. Dneškem začíná dvoudenní aviatická pouť. Pořadatelé čekají, že na leteckou show na Královéhradeckém letišti dorazí tisíce účastníků. Areál letiště se divákům otevře v 9 hodin. Parkování bude připravené o půl hodiny dřív. Letiště je v severní části Hradce Králové, asi 4 kilometry od centra. Podle policie se dají v okolí letiště a na příjezdových trasách očekávat dopravní komplikace. Doporučuje proto, aby návštěvníci využili kyvadlovou autobusovou dopravu. Letový program aviatické pouti začne v poledne a potrvá minimálně 5 hodin. Pozemní program bude od 9 do 5 odpoledne. Bratislava se připravuje na večerní megakoncert legendární skupiny Iron Maiden. Pořadatelé očekávají až 30 tisíc lidí. Platí i přísná bezpečnostní opatření.
6: Až 1250 pracovníkov počas koncertného dňa zabezpečuje bezpečnosť, ochranu, plynulosť, vstupy, servis a technickú stránku. Do akcie sa nasadí aj špeciálny monitorovací dron. Ten bude dostatočne vysoko nad hlavami ľudí, aby ich nevyrušoval. Koncert sa koná na Národnom futbalovom štadióne, ktorý sa pokryl vyšším počtom bezpečnostných kamier. Mimoriadne prísne budú aj bezpečnostné kontroly. Jozef Balko, Rádio Impuls, Bratislava.
4: Donald Trump překročil své pravomoce. Své jméno podle amerického federálního soudu totiž na Kennedyho centrum ve Washingtonu přidal nezákonně. O přejmenování kulturního centra může totiž rozhodnout jen kongres a nikoli správní rada centra. Soud zároveň uvedl, že rada v březnu uzavřela centrum neoprávněně. Píše to agentura AP. Trump v příspěvku na své sociální síti True Social rozhodnutí soudu ostře zkritizoval. Soudce obvinil z politické zaujatosti.
7: Teď máme 3 minuty po 6 hodině, krásné ráno vám přeje Ludvík Pospíšil. No a takhle na rozjezd té soboty dáme holky. Jsi senzační, to se krásně po ránu poslouchá.
0: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: Sobotní ráno, za chvíli Karel Gott a Pretty Woman. Žijeme českou muzikou.
1: S impulzem na fotbal.
0: Čeští fotbalisté před sebou mají poslední utkání před odletem do Ameriky. Zítra je na pražské Letné čeká přátelský zápas s Kosovem. Jisté je, že do konečné nominace na šampionát se nedostanou tři hráči.
2: Utkání s Kosovem trenéru Miroslavu Koupkovi poslouží k tomu, aby si ještě otestoval hráče na hraně nominace. Proto prý nebude hrát základní plnohodnotná kostra mužstva. Se totiž vidět hráče, kteří zatím tolik prostoru v reprezentaci nedostávali. Proto všichni mladí nastoupí na poločas. Z nováčků, kteří při nominaci zaujali, je to trojice Sochůrek, Kabongo a Sojka. V nominaci nechybí ani Hložek, který většinu sezóny vynechal kvůli zranění. I on bude ale o své místo v nominaci bojovat. Po zítřejším zápase pak Miroslav Koubek prozradí konečnou nominaci. Z aktuálních 26 hráčů do pole 3 vypadnou. S Kosovem se hráli naši hráči dosud jen dva kvalifikační zápasy s překvapivě vyrovnanou bilancí. V Prištině podlehli Kosovu 1-2 a v Plzni stejným výsledkem soupeře porazili. Ale Kosovo v posledních letech fotbalově ještě víc vyrostlo. V kvalifikaci na letošní šampionát skončilo v základní skupině na druhém místě za Švýcarskem. V následné baráži pak Bratislavy vyřadil výhru 4-3 Slovensko a zastavili ho až ve finále Turecko 1-0. V nominaci trenéra Franco Foda jsou i současní Spartan Rahmány a bývalý hráč kretenských Krasniči. Pro Kosovo má být zítřejší zápas s důležitým herním testem, ve kterém dostanou šanci i hráči širšího kádru. Standa Sigmund, Radio Impuls.
1: Partneři reprezentace jsou Penny, Fortuna, Puma, Hyundai a Staropramen.
3: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
4: Když jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu do dnes.
3: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
5: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice, dodávce neoznačený.
3: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

Sobotní ráno na Impulzu, za 10 minut bude 6:30, přejeme vám, ať se vám dobře vstává. Jak se zpívá v jedné známé písničce, štěstí si za peníze nekoupíš, ale mít v práci milionové kolegy, to je k nezaplacení. A abyste jim to mohli říct, jak je máte rádi, od toho jsou tady naši milionoví kolegové. Pokud máte v práci partu, bez které by to prostě nebylo ono, dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a my každý všední den v 9 zahrajeme 7 pecek bez reklam přímo k vám do práce. No a teď už Čmelák a Divokej byl a bude taky hrát až do konce. Tady na Impulzu přejeme krásný

0: Máme půl sedmé a dvě minuty, je sobotou 30. května, přejeme vám krásné ráno. Dnes se nejspíš slunce potřebuje vyspat, ráno proto máme zatažené až oblačné, později mraky prořídnou a objeví se i slunce. Celý den nás čekají přehánky, bousky, teploty do 28 stupňů Celsia. Na severní Moravě naměříme nejvíc 24 stupňů. No a jak to s tím počasím teď po ránu vypadá u vás? Budeme rádi, když nám napíšete na 605 222 007.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Za 5 minut bude 6:45, sobota 30. května. Z Rádia Impuls vám přejeme krásné ráno. Dnes je Mezinárodní den brambor. Ano, vlakové nádraží Praha-Braník hostí Pražský dopravní den dětí. Hlavním atrakcím patří jízdy historických vlaků a autobusů. V okolí rakouského Innsbrucku proběhne demonstrace proti nadměrnému dopravnímu zatížení. Má zablokovat rakouskou brnerskou dálnici. To bude velká věc. Po většinu dne se proto bude tady všechno na stopce. Silnice bude neprůjezdná pro osobní nákladní auta. A v jednu odpoledne hraje Táborsko s Baníkem Ostrava baráž o účast první fotbalové lize. Jak to dopadne, najdete ve zprávách Impulzu.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Musím pozovit z krabičky, se loučí skupina Olympic, aby za chvíli k mikrofonu nastoupil Sagvantofy s písničkou Dávej ber. A ještě předtím LP.
1: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na výjezdu z Berouna ve směru na Vráž po silnici číslo 118 narazilo osobní auto do stromu. Porouchané vozidlo máme hlášeno z Liberecka, přesně ve Stráži nad ní jsou v Londýnské ulici. Na Karvinsku v Rychvaldu v Michalkovické ulici srazilo osobní auto zvěř. No a ještě prosím spozorněte na Praze východ. U Modletic na silnici číslo 101 ve směru na Voděrádky je na vozovce rozlitý olej. Dopravní situaci pro vás budeme sledovat celý den, tak se taky ozvěte, jak se vám jede. Buď do naší mobilní aplikace, nebo na číslo 605 222 007.

0: Už za chvíli zprávy v 7 hodin, tady je Radio Impuls, přeji vám krásné ráno. Jak to tak vypadá, tak slunce má plné ruce práce. Čas na Českou republiku se nejde až po obědě. Teď tu máme hodně mraků, oblačno až zataženo, po obědě by se mohly objevit nějaké sluneční paprsky. Každopádně přehánky a bouřky, ty tu budou po celý den, zmizí až k večeru a teploty naměříme až 28 stupňů Celsia, na severní Moravě bude maximálně 24.
1: Víkend s Rádiem Impuls. Na neděli připadá den bez tabáku. Podařilo se vám seknout s kouřením? Jak na to? Dáte si občas tabáček bez výčitek? Máte nějakou nezest, které byste se chtěli zbavit? A co je pro vás opravdová pohoda? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli. Radio Impuls. Radost ze života i na víkend.
2: V části Česka dnes bude bouřit. Lešany lákají děti na braný den. V hokejovém Curychu se dnes rozhodne o finalistech. Je 7 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Do části Česka dorazí lokální bouřky. Odpoledne a večer se objeví hlavně v západních a jižních Čechách. Izolované bouřky ale budou i jinde. Podle meteorologů toho při nich ale moc nenaprší. Rizikové budou spíš nárazy větru. Výjimečně budou padat i kroupy. Informace upřesní experti během dopoledne. Ještě předpolednem by se bouřky mohly ukázat na severu a východě Čech. Děti ve Vojenském technickém muzeu ve středočeských Lešanech zažijí braný den. Na 22 stanovištích si dnes vyzkouší různé soutěžní disciplíny. Fyzicky zaměřené úkoly zahrnují například překážkovou dráhu, plazení pod překážkami, běh se zátěží nebo silové disciplíny. Další stanoviště se soustředí na přesnost a koordinaci, například hod improvizovaným granátem nebo střelbu na airsoftové a vzduchovkové střelnici. Součástí jsou i vědomostní soutěže nebo úkoly na paměť jako slepá mapa nebo uzlování. Impulzu to řekl za Vojenský historický ústav Praha Jiří Rajchl.
3: Děti získají body za ty soutěže, co splnili, a ty pak budou moct vyměnit za jízdu v některém z našich obrněných vozidel či jiných vozidel, které máme ve sbírce. Pro představu, v celém Vojenském technickém muzeu Lešany je asi 700 kusů vojenské pozemní techniky.
2: Vedle soutěží nabídne braný den také ukázky ze sbírek ústavu nebo další vojenskou techniku. Fakultní nemocnice v Plzni zahajuje stavbu chirurgického pavilonu. V areálu na Lochotíně to přináší změny parkování a provozu. Řidiči po vjezdu neodbočí k urgentnímu příjmu.
4: Léta připravovaná stavba pavilonu chirurgických oborů za zhruba 4 miliardy korun startuje. Motoristé musí počítat s tím, že většina z nich po vjezdu do areálu neodbočí k urgentnímu příjmu. Kvůli stavbě bude provoz na této komunikaci omezený. Rozsáhlé staveniště zabere také parkovací místa. Nová ale nemocnice zajistila například pod psychiatrií nebo nad onkologií. S orientací pomůže výrazné značení v celém areálu. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
2: Na nejvyšší severoamerické hoře Mount McKinley na Aljašce zemřeli 3 horolezci z Lotyšska. Podle agentury AP to oznámila lotyšská alpinistická skupina. Skupině se stal osudný pád poblíž průsmyku ve výšce víc než 5,5 kilometrů nad mořem. 4. člena výpravy se podařilo zachránit. Ve Švýcarsku se dnes vyrýsují medailové šance. Na hokejovém mistrovství světa v Curychu se bude rozhodovat o finalistech. 20 minut po 3. hodině odpoledne nastoupí domácí Švýcaři proti překvapení šampionátu Norům. Severané usilují o premiérovou medaili. Švýcarsko se naproti tomu dělá zálusk na první zlato. Druhé semifinále v 8 hodin večer rozehrají týmy favorizované Kanady a také Finska, které do semifinále pustila suverénní výhra nad českou reprezentací.
0: 3 minuty po 7 hodině, máme sobotu 30. května, jsem Ludvík Pospíšil, přejeme krásné ráno, teď je tu Jelen Jana Kiršner.
1: Radio Impuls, radost ze života.

0: Sobotní ráno na Impulzu za 8:04. Přejeme vám, ať se vám dobře vstává. V Brně, v Buchlovicích na Uherskohradišťku a v Jimramově na Vysočině se koná motorkářská akce Kolama dolů, učme se přežít. Nabídne tréninkové jízdy zaměřené na bezpečnost a zvládání krizových situací při jízdě na motocyklu. To Vizovice na Zlínsku otevřou cyklostezku po Baťově nedokončené dráze. Železnici navrhnul Tomáš Baťa, stavbu ale přerušila válka a nikdy nebyla dokončena. V Litomyšli začíná výstava Pat a Mat o českém seriálu s nešikovnými kutily. Co vám k tomu dodávat? No a v Ústí nad Labem se konají krajské sportovní hry pro seniory.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi?

0: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, kontrolujte si to v mapě.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
2: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Lucie Bílá si můj pán, tak to bude muzika na Impulzu už za chvíli. Tento týden jsme u Impulzových udělali radost hned třem šťastlivcům, kteří byli připraveni a ze hry Halo tady Impulzovi si odnesli pěknou výhru. Úspěšně týden odstartoval Radek, Nikola si hned v úterý vytočila dvojnásobek, tedy 20 000 korun, a týden hezky zakončila je Monika, která si málem vytočila smolíka, ale nakonec z toho byl základ, tedy krásných 10 000.
1: Halo, tady Impulzovi.
2: Dobré ráno. Mončo, je vidět, že jste fanoušek Halo tady Impulzovi a určitě budete chtít zatočit i výherním kolem.
1: Zkusíme to.
3: Práskni do toho.
4: 2-1, jedu.
3: Je tam základ, dobrý. Zůstalo vám to, hnedka vedle byl smolík, už jenom kousiček a málem jste o to přišla. Ale dobrý, dobrý.
2: Je to tam, tu desítku prostě máte a 10 000 pomůže, nemám pravdu.
1: No určitě.
0: A hra samozřejmě pokračuje i příští týden, takže pokud ještě nemáte registraci, víte, co máte dělat. Registrovat se můžete v naší žluté aplikaci nebo SMS-kou na čísle 906 1109 a potom už jenom doufat, že uslyšíte telefon a právě vy řeknete větu Halo, tady Impulzovi. Hrajeme znovu hned po víkendu v pondělí mezi 5. a 9. Lucie Bílá, si můj pán, teď na Impulzu. Jak

0: Sobotní ráno na Impulzu, za chvíli Xindelix a Puberťák a krátce po půl nás také čeká náš ranní host na telefonu. Dnes je to legenda českého hokeje Pavel Richter, už za chvíli vytočíme jeho telefonní číslo. Dnešní počasí, teď po ránu, zamračené, po obědě by to mohlo být lepší, pokud máte rádi slunce, nějaké by se mohlo objevit. Čekáme přehánky, taky bouřky, které by měly většinou zůstat suché, ale může se objevit krupobytí, no a dnešní teploty maximálně 28 stupňů Celsia. To není tak málo, na severní Moravě maximálně 24.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Za 4 minuty 7:45 tady je ranní impuls. Naším hostem je teď na telefonní lince legenda českého hokeje Pavel Richter. Pavle, já vám přeju dobré ráno.
1: Zdravím vás.
0: Máme tady sobotu, co máte na dnešek v plánu?
1: No, slavnostní, protože můj syn a snacha slaví 50, takže to bude veselý. No, samozřejmě se přitom budu dívat na ty semifinálové zápasy.
0: Prozraďte, co nesmí chybět na oslavě 50 vašeho syna.
1: Samozřejmě, že nějaký to pivo, víno, občas nějaký, mezi tím nějaký panáček proběhne a 50 se musí zapít, no a jsem rád, že jsem se toho ve zdraví dožil.
0: Na naší lince je právě teď legenda českého hokeje Pavel Richter. Musím se zeptat, jak hodnotíte výkon našich hokejistů na mistrovství světa?
1: Chvílema dobře, některé zápasy jsme odehráli výborně, hlavně zápas se Švédama a se Slovákama, pak jsme některé zápasy odehráli tragicky a já si myslím, že jsme se dostali do toho čtvrtfinále a všichni byli v očekávání, já jsem klukům věřil, ale bohužel nás v tom zápase s Finama srazily individuální chyby a prostě když mužstvo dělá takové individuální chyby, tak nemůže vyhrát nad nikým, natož nad Finama, který mají perfektní formu na mistrovství. Mm-hmm. Ztratili zatím prakticky pouze 3 body ze Švýcarama v konci posledního toho kvalifikačního zápasu a hráli výborně a přihráli nás po všech stránkách.
0: Vy sám jste zažil, jaké to je vyhrát mistrovství světa. Byl jste několikrát stříbrný i bronzový, ale zažil jste i prohrané zápasy. Zkuste nám popsat, co ti kluci tam teď prožívají.
1: Samozřejmě, že ta kritika po těch prohraných zápasech na každýho normálně dolehne a padne. A my jsme třeba prohráli s Američanama 3-1 a měli jsme přes 60 střel na branku, jo, a prohráli jsme 3-1. Takže na nás se snesla taková kritika, že jsme si řekli, že s novinářem vůbec se nebudeme bavit, jo. Pak, když jsme vyhráli mistrovství, no, ale nakonec jsme se museli zrušit nějaké mít omluvit. Ale takový je hokej, bohužel ty individuální chyby jsme udělali a vypadli jsme, no, ale podívejte se na Slováky, ty se nedostali ani do 8. A vypadli i další manšafty, Amerika, sami dobrý manšafty vypadli a bohužel my jsme byli mezi těma, který vypadli taky, no.
0: Ať se povede dnešní oslava 50 vašeho syna. Užijte si zbývající zápasy mistrovství a těšíme se na Impulzu naslyšenou.
1: Díky a pozdravu všechny posluchače Impulzu. Naschledanou.
0: Naším hostem byl skvělý bývalý hokejista Pavel Richter.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzu.

Horkým působit krabička, Hana Zagorová, biograf Láska. Jak se tahle melodie líbila Haně Zagorové, když ji slyšela poprvé, tak to nám řekne hudební skladatel Jiří Zmožek už za chvíli na našem druhém programu na rádiu Český impuls. Co pro vás chystáme dál? Podíváme se na Havlíčko Brodsko, tam se bouralo podrobnosti za půl minuty na impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jsou to nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Přejeme vám šťastnou cestu. Na Přerovsku v Dřevohosticích v ulici Novosady havarovalo osobní auto. Na výjezdu z Berouna ve směru na Vráž po silnici číslo 118 narazilo osobní auto do stromu. Na D4 na 25. kilometru ve směru od Strakonic na Prahu leží na vozovce sražená zvěř. No a ještě se díváme na Havlíčko-Brodsko, kde máme hlášenou nehodu.
2: Silnice 34 mezi Hupolcem a Havlíčkovým Brodem je dočasně uzavřená za obcí Věží. Tam nehoda, zasahou tam všechny složky integrovaného záchranného systému, tak pokud můžete, objeďte to normálně přes oko do ulici na Havlíčkův Brod.
1: Agente, děkujeme, že vysíláte s námi. Taky se ozvěte do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007. Tohle je Jerry Halliwell, tady je Rádio Impuls, přejeme krásné ráno.

0: Za minutu 8 hodina přesně v celou přijdou zprávy. Teď po ránu musí být postavy moc příjemně, venku je zamračeno, můžou se objevovat přehánky, čas na nějaké venkovní aktivity přijde po obědě, to se objeví nějaké sluneční paprsky. No a teploty maximálně 28 stupňů Celsia, na severní Moravě naměříme nejvýše 24. No a pozor, přehánky, to bude celodenně realita a navíc se po obědě můžou objevit taky bouřky, většinou suché.
1: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Požár v Brně vyhnal ven z obchodu 50 lidí. Cesta autobusem na Slovensko bude jednodušší. Z tenisového Roland Garros vypadl Djokovic. Je 8 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Brněnští kriminalisté vyšetřují včerejší požár obchodního centra Perla. V brněnských Žabovřeskách si hlídka strážníků odpoledne všimla požáru dřevěných palet, od kterých začala hořet fasáda nákupního centra. Přivolali proto hasiče i záchranku a z prodejen pomohli evakuovat 50 lidí. Dvě hlídky uzavřely pro veřejnost vstup do budovy a další strážníci kyvadlově usměrňovali dopravu v Korejské ulici. Informují o tom mluvčí policie a mužů zákona. Hasiči požár uhasili a odvětrávali zakouřené prostory. Při události se nikdo nezranil. Proč hořet začalo, vyšetřovatelé zjišťují. Zatím se nedá vyloučit žádná z vyšetřovacích verzí, tedy ani možnost cizího zavinění požáru. Cesta autobusem na Slovensko se výrazně zjednoduší. Přispěje k tomu nový projekt. Jde o společné dílo Zlínského a Trenčínského kraje.
5: První linka vyjede už v pondělí 1. června 8krát denně, včetně víkendu a svátků, spojí Strání s Novým městem nad Váhom. Projekt Veřejná doprava bez hranic ale bude podstatně širší. Počítá se třeba s propojením Zlína s Trenčínem. Lidé se od nás snadněji dostanou také do Půchova nebo Dubnice nad Váhom. Cílem je také to, aby se dalo jezdit v obou směrech na jeden jízdní doklad v jedné měně a bez přestupování. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
4: Občanská plovárna v Praze bude patřit dětem. Zítra se v historickém areálu v centru metropole poblíž Vltavy uskuteční tradiční dětský den. Akce proběhne ve spolupráci s městskou policií a dobrovolnými hasiči. Eva Beránková za pořadatele láká na nabitý program.
6: Tvůrčí dílny, skákací hrad, soutěže o ceny, bude tady spousta jídla a dobrého pití, budou tady ukázky integrovaného záchranného systému, včetně pořídčí policie a ukázek záchrany tonoucího z vody a ukázky hasičů, přijede i velké auto hasičské, takže děti určitě budou mít velký zážitek.
4: Dětský den v občanské plovárně proběhne zítra od 10 do 16 hodin. Vstup na akci je zdarma. Srbská legenda na Grand Slamu v Paříži dohrála. Tenista Novak Djokovic tak ani na Roland Garros nezíská svůj vytoužený 25. Grand Slamový titul. Ve třetím kole ho ve skoro pětihodinové bitvě udolal 19-letý Brazilec Fonseca. Djokovic tak vypadnutím následuje světovou jedničku Jannika Sinnera, který skončil také hned v prvním týdnu turnaje. Na rozdíl od italského tenisty vydržel 39-letý Djokovic fit až do koncovky maratonského zápasu. Tu pro sebe ale rozhodl o 20 let mladší Jihoameričan. Fonseca se stal vůbec prvním teenagerem, který na Grand Slamu získal Djokovičův skalp. Uzavřená je po nehodě osobního auta s motorkářem silnice 34 mezi Humpolcem a Havlíčkovým Brodem u obce Věž. Policie dopravu odkládá.
0: No a my situaci nejen na tomhle místě pro vás budeme dál sledovat, taky se ozvěte na naší mobilní aplikaci nebo na 605 222 007. Jsem Ludvík Pospíšil, přeju vám krásné sobotní ráno.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.
0: A zprávy pro vás chystá Lenka Svobodová.
4: Hezké ráno.

0: 8 hodina 11 minuta.
1: S Impulzem na fotbal.
0: Čeští fotbalisté před sebou mají poslední utkání před odletem do Ameriky. Zítra na pražské Letné čeká přátelský zápas s Kosovem. Jisté je, že do konečné nominace na šampionát se nedostanou tři hráči.
2: Utkání s Kosovem trenéru Miroslavu Koupkovi poslouží k tomu, aby si ještě otestoval hráče na hraně nominace. Proto prý nebude hrát základní plnohodnotná kostra mužstva. Se totiž vidět hráče, kteří zatím tolik prostoru v reprezentaci nedostávali. Proto všichni mladí nastoupí na poločas. Z nováčků, kteří při nominaci zaujali, je to trojice Sochůrek, Kabongo a Sojka. V nominaci nechybí ani Hložek, který většinu sezóny vynechal kvůli zranění. I on bude ale o své místo v nominaci bojovat. Po zítřejším zápase pak Miroslav Koubek prozradí konečnou nominaci. Z aktuálních 26 hráčů do pole 3 vypadnou. S Kosovem si hráli naši hráči dosud jen dva kvalifikační zápasy s překvapivě vyrovnanou bilancí. V Prištině podlehli Kosovu 1-2 a v Plzni stejným výsledkem soupeře porazili. Ale Kosovo v posledních letech fotbalově ještě víc vyrostlo. V kvalifikaci na letošní šampionát skončilo v základní skupině na druhém místě za Švýcarskem. V následné baráži pak Bratislavy vyřadil výhru 4-3 Slovensko a zastavili ho až ve finále Turecko 1-0. V nominaci trenéra Franco Foda jsou i současní Spartan Rahmány a bývalý hráč Kretenských Krasniči. Pro Kosovo má být zítřejší zápas s důležitým herním testem, ve kterém dostanou šanci i hráči širšího kádru. Standa Sigmund, Radio Impuls.
1: Partneři reprezentace jsou Penny, Fortuna, Puma, Hyundai a Staropramen.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
1: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.

Ještě 8 minut a bude půl deváté. Máme tady sobotu 30. května. Richard Krajčo. Tak to bude hodně skloňované jméno na Impulzu celý příští týden, protože něco se chystá a Richard Krajčo v tom bude hrát hlavní roli. Ale víc zatím prozradit nemůžeme. Ale víme jistě, Richard slaví narozeniny, dárek dostanete vy. Tak buďte u toho, startujeme už v pondělí tady na Impulzu.

0: Sobotní ráno je většinou zamračené, objevují se přehánky, během dne čekáme taky bouřky, i když po obědě se obloha trochu vybere, čekáme i nějaké sluneční paprsky. Dnešní teploty je pořád vysoká až 28 stupňů Celsia, na severní Moravě naměříme maximálně 24. Podíváme se i na silnici. Zavřenou silnici máme na Vysočině, srážka osobního auta s motorkářem zavřela 34 mezi Humpolcem a Havlíčkovým Brodem u obce Věž. Policie dopravu odklání. Přejeme šťastnou cestu.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

Sobota 30. května, jaká bude, to zjistíme teď v 8 hodin a 37 minut. Kdo má rád brambory, bude dnes ve výhodě, protože dnes je Mezinárodní den brambor. Vlakové nádraží Praha-Braník hostí dopravní den dětí. K hlavním atrakcím patří jízdy historických vlaků a autobusů. Tak to bude naleštěná nádhera. A v

0: okolí rakouského Innsbrucku proběhne demonstrace proti nadměrnému dopravnímu zatížení. Má zablokovat rakouskou brnerskou dálnici. To hodně slibuje. Po většinu dne bude proto neprůjezdná pro osobní i nákladní auta. A v jednu odpoledne hraje Táborsko s Baníkem Ostrava, baráž o účast první fotbalové lize. Jak se to bude vyvíjet a hlavně jak to dopadne, to uslyšíte na Impulzu ve zprávách dřív než ostatní.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Tolik Impulzovic krabička, za chvíli Michal David a Nenapovídej a ještě předtím Pink. Mám dobrou zprávu, už je otevřená 34. Podrobnosti řekneme za minutu v dopravě 007.
1: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání?

0: Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Jedním pruhem se projíždí po srážce osobního auta s motorkářem na stanici číslo 34 mezi Humpolcem a Havlíčkovým Brodem. Pozor u obce Věž. Na Berounsku ve Zdicích ve Veliské ulici narazilo osobní auto do sloupu veřejného osvětlení. Dále na Trojce na 97,5 kilometru směrem na České Budějovice leží na vozovce sražená zvěř, prosím velký pozor. A na D10 na 22,5 kilometru směrem z Turnova na Prahu stojí v pravém pruhu porouchané auto. Kde se měří?
2: Tady kazatel, jdete ze Ždívce na Doupravu do Chotěboře. Tak na začátku Chotěboře jsou kazatele a kážou. Tak pozor.
1: Děkujeme za zprávu, teď už vám přejeme šťastnou cestou, taky se ozvěte. Řekněte, jak se vám jede. Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007 a přejeme dobrý dojezd.

0: Za minutou 9. hodina, máme tady sobotu 30. května. Zpočátku bude zamračená, po obědě by se mohly objevit i nějaké paprsky, i když není to se zárukou, protože počítat musíme i s přehaňkami a taky s bouřkami, ale ty by měly většinou zůstat na sucho. Dnešní teploty maximálně 28 stupňů Celsia, letní hodnoty, no a na severní Moravě maximálně 24.
1: Víkend s rádiem Impuls. Na neděli připadá den bez tabáku. Podařilo se vám seknout s kouřením? Jak na to? Dáte si občas tabáček bez výčitek? Máte nějakou neřest, které byste se chtěli zbavit? A co je pro vás opravdová pohoda? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli. Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
2: Vlak v Kladně projel návěs Kydlo. Hradec Králové mohou kvůli letadlům zaplavit auta. V hokejovém Curychu se dnes rozhodne o finalistech. Je 9 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Kladně ráno projel osobní vlak návěstidlo zakazující jízdu. Nikomu se nic nestalo a nemělo to žádné další následky. Mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka agentuře ČTK řekl, že probíhá vyšetřování. Podle Kavky událost neměla vliv ani na provoz. České dráhy ale na webu informovaly, že nastalo omezení provozu v regionální dopravě, a to u jednoho vlaku mezi Kladnem a Prahou a u jednoho spoje v opačném směru. Dneškem startuje dvoudenní aviatická pouť. Pořadatelé čekají, že na leteckou show na Královéhradeckém letišti dorazí tisíce účastníků. Areál letiště se divákům otevírá v těchto chvílích. Letiště je v severní části Hradce Králové, asi 4 kilometry od centra. Podle policie se dají v okolí letiště a na příjezdových trasách očekávat dopravní komplikace. Doporučuje proto, aby návštěvníci využili kyvadlovou autobusovou dopravu. Letový program aviatické pouti začne v poledne a potrvá minimálně 5 hodin. Trestanci z pardubické věznice si aspoň na chvíli užili svobody. Pomáhali totiž se stěhováním průmyslové školy v Pardubicích. 70 vězňů nosilo ponky, stojanové vrtačky, stoly nebo židle. Na spolupráci se věznice domluvila s krajem. Podobných zakázek pro odsouzené v poslední době přibývá. Stěhováním školy se zabavil třeba vězeň Jakub.
3: Vy máte ty splíny, že přijdete, furt chodíte po chodbě, jako jdete na televizi nebo si jdete číst. To je furt tam takový ty koloběh, tady to je prostě něco jiného, nového.
2: Vězně zapojí například také do pomoci s výmalbou stanice záchranářů ve Vysokém Mýtě nebo v domově sociálních služeb Slatiňany. Odsouzení pracují bez nároku na odměnu. Bratislava se připravuje na večerní mega koncert legendární skupiny Iron Maiden. Pořadatelé očekávají až 30 tisíc lidí. Platí i přísná bezpečnostní opatření.
4: Až 1250 pracovníků počas koncertného dňa zabezpečuje bezpečnost, ochranu, plynulost, vstupy, servis a technickou stránku. Do akcie sa nasadí aj speciální monitorovací dron. Ten bude dostatočne vysoko nad hlavami ľudí, aby ich nevyrušoval. Koncert sa koná na Národnom futbalovom štadióne, ktorý sa pokryl vyšším počtom bezpečnosti. Kamier. Mimoriadne prísne budú aj bezpečnostné kontroly. Josef Balko, Rádio Impuls, Bratislava.
2: Ve Spojených státech řeší nebezpečné termosky. Společnost Thermos stahuje z čínského trhu 4 miliony vakuových nádob na potraviny. Důvodem jsou uzávěry, které se kvůli dlouho neotevřeným nádobám mohou vymrštit a zranit člověka. S odvoláním na úřady to uvedla agentura Reuters. Společnost Thermos přislíbila, že dotčeným zákazníkům dodá nové uzávěry s přetlakovými ventily a uhradí související náklady.
1: S Impulzem na hokej.
2: Ve Švýcarsku se dnes vyrýsují medailové šance. Na hokejovém mistrovství světa v Curychu se bude rozhodovat o finalistech. 20 minut po 3 hodině odpoledne nastoupí domácí Švýcaři proti překvapení šampionátu Norům. Severané usilují o premiérovou medaili. Švýcarsko si naproti tomu dělá zálusk na první zlato. Druhé semifinále v 8 večer rozehrají týmy favorizované Kanady a také Finska, které do semifinále pustila suverénní výhra nad českou reprezentací.
0: 9 hodin 3 minuty ráno nebo dopoledne, o víkendu ještě ráno. Před námi skupina Krištof a Šňůry, přejeme vám krásné ráno. Já jsem Ludvík Pospíšil a zprávy nosí Lenka Svobodová.
2: Hezké ráno.
1: Impuls. Radost ze života.

0: Za 4 minuty bude 9:45, máme tady sobotu 30. května, poslední květnový víkend. Vojenské technické muzeum Lešany ve středních Čechách zahajuje sezónu, a to branným dnem pro děti. Impulzu to řekl za Vojenský historický ústav Praha Jiří Reichl.
1: Budou připraveny soutěže pro děti, celkově je to 22 stanovišť, na kterém budou plnit děti různé úkoly, například házení improvizovaným granátem, skládání pucle.
0: A jdeme i dál. V Brně, v Buchlovicích na Uherskohradišťku a v Jimramově na Vysočině se koná motorkářská akce Kolama dolů. Učme se přežít. Vizovice na Zlínsku otevřou cyklostezku po Baťově nedokončené dráze. Železnici navrhnul Tomáš Baťa, stavbu ale přerušila válka a nebyla nikdy dokončena. V Litomyšli začíná výstava Pat a Mat o českém seriálu s nešikovnými kutily. Tak to je kultovní záležitost. No a v Ústí nad Labem se konají krajské sportovní hry pro seniory. To všechno přinese sobota 30. května, tedy dnešek.
2: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
3: Právě teď spouštíme kouly a zároveň s tím i štětku do prvního dnešního komína, jo? Takže si to moc užíváme tady na Praze 10 s úžasným výhledem.
2: Je vynalézavý.
4: Obě dny dohromady do pusy, jako.
5: Fouka,
4: a ono to
5: netahat.
4: Potom udělá víc páčků, že jo?
2: Je nezastavitelný.
6: Cesta na Svatou hory, poutní místo na Příbrami, se právě teď vylezl po nejdelších schodech v České republice. 6 minut a 30 vteřin.
2: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.
0: Za 2 minuty bude 9:45, přejeme vám šťastnou cestu, hlásí se naši agenti, podíváme se na Orlicko-Ústecko, kde se bouralo.
7: Dobrý den, silnice 1/35, Vysoké Mýto, Litomyšl, obec Hrušová, křižovatce, rozmácení 3 auta, jsou tam lidi na silnici, prostě pozor na to.
0: Ozvěde se, jak se vám jede, do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007.

Teď máme 4:10:02, za chvíli je skupina Shalom, Bonsoir, Mademoiselle Paris, žijeme českou muzikou. Kdo zrovna vysílá, co právě teď hraje, jaké soutěže běží ve vysílání i na sociálních sítích, anebo ty nejlepší momenty z našeho vysílání. To všechno najdete teď na jednom místě, na našem novém webu na adrese impuls.cz. Najdete tam nejen zajímavosti a užitečné informace, ale taky registraci do hry Halo tady Impulzovi, možnost poslat někomu svůj úsměv, anebo zapojit do vysílání své milionové kolegy. Všechno pohromadě na webu Rádia Impuls www.impuls.cz. Impuls.cz.

0: Půl desáté, máme tu sobotu, jaké bude to sobotní počasí? No, bude to čím dál lepší, bude ubývat mraku, taky přeháněk, ale bouřky ty bohužel vydrží po celý den až do večera. No a potom teploty, tak kdo má rád teplo, potěším. Až 28 stupňů Celsia. Na severní Moravě naměříme maximálně 24. Teď už opět Radeček, všechno je v pořádku.
1: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Pro tenhle moment jsme všichni fandili. Přes dvě desetiletí dlouhé čekání je u konce. Česká fotbalová reprezentace se po 20 letech vrací na mistrovství světa. Před odletem za oceán čeká hrdé lvy poslední domácí zkouška. Přijďte podpořit nároďák 31. května od 16 v EPET aréně na Letné proti Kosovu. Zaregistruj se v FC Repre, ověř si svůj účet a zajisti si místo na stadionu. Vstupenky v síti Ticketportal. Generálním partnerem reprezentace je Penny.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Tady je Radio Impuls, za chvíli budeme hrát Karagota Lady Carnival. Tušíte správně, tahle písnička přijde v dárkové Impulsovic krabičce. No a v tuhle chvíli je na lince Radia Impuls host, je to legenda českého hokeje, Pavel Richter. Pavle, ještě jednou dobré ráno.
1: Zdravím vás.
0: Co máte na dnešek?

0: Ano, na sobotu.
1: No, slavnostní, protože můj syn a snacha slaví padesátiny, takže to bude veselý. No, samozřejmě se přitom budu dívat na ty semifinálové zápasy.
0: Pojďme k hokeji jak mistrovství světa. Co říkáte na tu kritiku, která se na české hráče snáší? Je adekvátní?
1: Já to řeknu takhle. Trenér Rulík vybral to nejlepší, co vybrat mohl. Jo, to je bez debaty, když tady jsou nějaký kritiky, tam měl být tady ten a tady ten, ale on to sestavil z těch nejlepších hráčů, který v extralize v Evropě a některý ze zámoří přijeli a nic lepšího tady bohužel nemáme. S tím se musíme smířit a já si vůbec myslím, že celkově je blbost, když je olympiáda, aby bylo mistrovství světa, protože některý ty hráči se dál, jako třeba Pastrňák, samozřejmě, když byl na olympiádě, už je pojede na mistrovství světa, byl tak opotřebovaný, že by to možná nemělo ani žádný přínos a že je hloupost pořádat mistrovství světa v roce, kdy je olympiáda. Ale to mužstvo bylo složeno z maximálně nejlepších hráčů, který v současné situaci byli k dispozici.
0: No, znamená to, že stejně jako hráči musí umět snášet ovace za výhru, musí umět přijímat i kritiku po prohře?
1: Přesně tak. Známý herec Miroslav Horníček řekl krásnou větu, když vyhraje český, nebo tenkrát československý národák, tak všichni říkají, my jsme vyhráli. Jo. A když československý nebo český národák prohraje, ty bláze, ty to zase hráli, to bylo tragédie. Takže národ se vždycky spojuje a rozdojuje, no.
0: Pojďme ale k víkendovému dění v hokeji. Jak to vidíte v těch finálových zápasech?
1: Já držím palce Švýcarům, protože oni se to za poslední dobou ubojovali všechno a zatím jdou šampionátem bez pohody, vyhráli 7 zápasů ve skupině, teďka vyhráli ten důležitý vstup do toho semifinále, tak já jim budu držet palce. No.
0: Hostem na Šilince byl náš skvělý bývalý hokejista Pavel Richter. Děkuju a naslyšenou.
1: Díky a pozdravuji všechny posluchače Impulsu. Naschledanou.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovy.

0: Za 2 minuty 9:45 máme kolony mezi Litomyší a Vysokým Mýtem. Podrobnosti řekneme v dopravě za minutu.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čáho.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na Orlickou Ústecku na trase Litomyšl Vysoké Mýto u Cerekvice nad Loučnou bourala dvě osobní auta. V obou směrech se tam vytvořily kolony. Další nehoda se stala v Praze na jižní spojce před Danovým mostem ve směru na Štěrboholy. Do kolony se dojíždí u Spořilova. Na D1 na 98 km směrem od Brna na Prahu stojí v pravém pruhu porouchané auto. Dále na Českolipsku v Kamenickém Šinově v Dlouhé ulici u křižovatky s Lidickou se střetla dvě osobní auta a na Kladensku na příjezdu do Vinařic směrem od Třebichovic se srazilo osobní auto s motorkou. Když vám přejeme šťastnou cestu, budeme rádi, že se taky ozvete do naší mobilní aplikace a nebo na číslo 605 222 007. Lenka Haluzová ve studiu. Ahoj Lení.
2: Ahoj.
1: Máš ráda brambory?
2: A víš, že docela jo. Na všechny možné způsoby, ale nesmím být staré.
1: Aha.
2: Jakože na čerstvo, ale jakmile je to, že si je ohřeju po třech hodinách, tak to si radši udělám nový.
1: Já mám rád taky brambory, takže dneska máme svůj den, protože je den brambor.
2: A já si říkám, proč si mě na to ptáš, že mě jako zveš na oběd potom.
1: Já bych hrozně rád, ale my se mineme, to jedině, že bychom to dali na stojáka na chodbě.
2: Tak to zase ne, kultura musí být.
1: Jdeme na halus.
2: Mám tady vtípek. Po svatbě se novomanžel ptá své krásné mladé manželky. Miláčku, a budeš mi i vařit, dokud nás smrt nerozdělí? No tak jestli já tě budu vařit, tak nás ta smrt rozdělí poměrně rychle.

0: Radio Impuls. Za chvíli 10 dopoledne, s vámi je Lenka Haluzová, přeju krásnou sobotu. Dívám se na náš WhatsApp. Zdeňka píše z Telče, máme polojasno a 13 stupňů. Ivona s Františkem ti se hlásí z Krasové v Moravském Krasu, 17 stupňů a polojasno. Dneska meteorologové slibují dopoledne oblačno až zataženo. Postupně se to ale vyjasní na takové jako polojasno, lokálně přehánky nebo bouřky, a k večeru se to vyčasí úplně. Nejvyšší teploty 24 až 28 na severovýchodě kolem 22 stupňů Celsia.
1: Už jste to slyšeli? Příští týden se na Impulzu něco chystá. A Richard Krajčo v tom má prsty. Víc prozradit nemůžeme. Ale jedno víme jistě. Narozeniny slaví on, dárek dostanete vy. Týden s Richardem Krajčem. Týden plný překvapení. Startujeme v pondělí na Rádiu Impuls.
2: V části Česka dnes bude bouřit. Lebku svaté Zdislavy dnes mohou lidé vidět naposledy. Lešany lákají děti na braný den. Je 10 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Do části Česka dorazí lokální bouřky. Odpoledne a večer se objeví hlavně v západních a jižních Čechách. Izolované bouřky ale budou i jinde. Podle meteorologů toho při nich moc nenaprší. Rizikové budou spíš nárazy větru, výjimečně budou padat i kroupy. Informace upřesní experti během dopoledne. Ještě předpolednem by se bouřky mohly ukázat na severu a východě Čech. A silný vítr už dorazil na Sněžku. Zastavený je kvůli němu horní úsek kabinové lanovky. Úsek z Růžové hory na vrchol Sněžky bude mimo provozný spíš celý den. Uvedl to vedoucí provozu společnosti Lanová dráha Sněžka Jiří Špetla. Aktuální informace o provozu lanovky sděluje na webu. Dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu. Lanovka může jezdit do rychlosti větru 60 km v hodině. V závislosti na počasí jezdí denně mezi 8 hodinou ráno a 7 večer. Lebka svaté Zdislavy se vrací na místo činu. Jabloné v Podještědí na Liberecku dnes hostí tradiční zdislavskou pouť. Do tamního chrámu se při ní vrátí ukradená relikvie. Lebku svaté Zdislavy zcizil zloděj 12. května a zalil je do betonu. Policie ho po několika dnech dopadla. Dnes při hlavní mši předá vzácnou relikvii zpět do rukou církve. A mluvčí českolipského oddělení policie Ivana Baláková potvrzuje, že muži zákona jsou v pohotovosti.
4: Vzhledem k tomu, že očekáváme vysokou návštěvnost diecézní pouti, posílíme výkon služby pořádkové i dopravní policie.
2: Lebka svaté Zdislavy bude v chrámu v Jabloném dnes vystavená, bude to ale naposledy, pak ji chce církev uložit do hrobky. Děti ve Vojenském technickém muzeu ve středočeských Lešanech zažijí braný den. Na 22 stanovištích si dnes vyzkouší různé soutěžní disciplíny. Fyzicky zaměřené úkoly zahrnují například překážkovou dráhu, plazení pod překážkami, běh se zátěží nebo silové disciplíny. Další stanoviště se soustředí na přesnost a koordinaci, například hod improvizovaným granátem nebo střelbu na airsoftové a vzduchovkové střelnici. Součástí jsou i vědomostní soutěže nebo úkoly na paměť, jako slepá mapa nebo uzlování. Impulzu to řekl za Vojenský historický ústav Praha Jiří Reichl.
5: Děti získají body za ty soutěže, co splnili, a ty pak budou moct vyměnit za jízdu v některém z našich obrněných vozidel či jiných vozidel, které máme ve sbírce. Pro představu, v celém Vojenském technickém muzeu Lešany je asi 700 kusů vojenské pozemní techniky.
2: Vedle soutěží nabídne braný den také ukázky ze sbírek ústavu nebo další vojenskou techniku. Fotbalisté Baníku Ostrava zkusí znovu potvrdit roli favorita. Ve hře bude hodně, tedy setrvání v první lize. V odvetě baráže bude Baník na hřišti Táborska hájet náskok 3-0 z prvního utkání. Stadion v Táboře pro 1200 diváků je vyprodaný, včetně rozšířeného sektoru hostů pro 350 fanoušků. Očekává se příjezd dalších stovek příznivců Baníků bez vstupenek. Domácí klub proto vytvoří před stadionem fanzónu a bude duel promítat na velkoplošné obrazovce. Utkání začne hodinu popoledni. Baráž se hraje od sezóny 2018-19 a ještě se nestalo, že by z ní prvoligový celek sestoupil. Doplním, že zítra bude hájit nejvyšší soutěž Slovácko po úvodním vítězství 4-1 nad Artisem Brno.
0: Za dva dny budeme slavit Mezinárodní den dětí, ale akce akce ke dni dětí se mnohdy konají už dnes, ostatně měla to i Lenka ve zprávách. My vás budeme inspirovat i za chvilku v pořadu Máme Česko rádi, teď ale No Name, hezký poslech.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
1: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: Posloucháte Impuls a s naším turistou z povolání Mirkem Tausigem startujeme pořad Máme Česko rádi. Naším dnešním tématem bude Mezinárodní den dětí, tak Mirku, odkud to vezmeme?
1: Hezký dobrý den, miluju víno a doufám, že nebude vadit, když se zamíříme rovnou do obce hned vedle Znojma, která se jmenuje Nový Šaldorf. Tam mívají totiž jednu velkou zajímavost a je to taková soustava podzemního labyrintu. Tvoří to asi 200 samotnostních vinných sklepů a každý z nich je tvořen různými chodbami, takže jsou to stovky metrů. A tohle to bývá občas k vidění, musíte to hlídat a je tady strašně fajn.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Největší fotbalový svátek dětí je v plném proudu a letos se do něj zapojí rekordních 43 tisíc žáků. Od 11. května startují po celé republice krajská finále. Je jedno, jestli jsi holka nebo kluk, na hřišti jsme jeden tým. Celý ročník vyvrcholí svátkem fotbalu na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích, a to už 1. a 2. června. Sledujte naši jízdu na sociálních sítích a webu turnaje, ať vám nic neuteče.
2: Zuřivý reportér Aleš Růžička
8: je vášnivý.
9: Na téma dětství, Zendo. Takhle vrčeli auta, když jsem byl malej kluk normálně. A teďka jsem tady v tom a po takových letech mám možnost si tomu sednout a i si zařídit, jo.
2: Je srdečný.
10: Těšíme se na vás. Tebe z Chomutice, Chomutičky a Obora. Zuřivý reportér Aleš Růžička, Rádio Impuls, přeje hezký den.
2: Je talentovaný.
11: Jo, to je moje první hra na fujaru.
12: No tak na první hru na fujaru to není úplně nejhorší.
2: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka na Orlicko-Ústecku na trase Litomyšl-Vysoké Mýto u Cerekvice nad Loučnou. Bourala dvě osobní auta, v obou směrech se tam vytvořily kolony a nehoda, tak ta se stala v Praze na jižní spojce před Lanovým mostem ve směru na Štěrboholi. Do kolony se dojíždí u Spořilova. Pokud byste chtěli vydoplnit něco ze svojí trasy, budeme moc rádi. Ozvěte se nám buď přes naši mobilní aplikaci, anebo můžete volat na linku dopravní centrály 605 222 007.

0: Máme sobotu 30. května. Den dětí se oficiálně slaví až v pondělí 1. června, to samozřejmě víme. Ale leckde už jsou různé akce ke dni dětí už dneska nebo třeba zítra, takhle o víkendu. A tak jsme se rozhodli tomu zasvětit i náš pořad Máme Česko rádi. Mirku, tak pojďme na to, odkud to vezmeme?
1: Hezký dobrý den, no a mohli bychom začít právě historií. Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. První podnět k založení téhle akce, který by oslavoval děti, vznikl totiž v Turecku, to málo kdo ví, při založení Národního shromáždění v roce 1920 během turecké války za nezávislost. A tehdejší ochránce Mustafa Kemal prohlásil, že prostě součástí života a budování státu jsou děti a ty se budou chránit.
0: A to je moc hezký. To by tedy bylo v Turecku a celosvětově to potom bylo jak?
1: Vyhlášení Dne dětí, který by vůbec slavil po celém světě, bylo poprvé doporučováno v roce 1925 na Světové konferenci pro blaho dětí, jenomže v ten samý den v San Francisku se konal festival dračích lodí. Tam čínský generál konzul shromáždil nějaké ty čínské sirotky, aby poukázal na to, že by se společnost měla víc zabývat blahem a životem dětí. No a tyhle ty dvě významné události vlastně určily ten datum.
0: Pořád ale ještě nebyl oficiálně vyhlášen a stanoven.
1: A už se k tomu blížím. V roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen vyhlásila Den pro ochranu dětí. 1. červen, připomíná to sirotky v San Francisku a první konferenci, která se zabývala tím blahem dětí. A to je všechno.
0: Tak, jsme sfoukli historii, kam v dalším vstupu.
1: Teď se právě podíváme na zajímavou akci pro děti do Prahy, do Bráníka, dokonce na nádraží.
0: No tak, to zní jako akce pro moje děti. Těším se.

0: Rádiu Impuls, za chvíli živák Janek Ledecký a jeho živá verze písničky právě teď. No ale s Mirkem Tauzikem z Klubu českých turistů ještě předtím popovídáme o akcích ke dni dětí. On je tedy v pondělí samozřejmě, ale mnohde se to slaví už dneska. Co si mám, Mirku, představit pod tím slibovaným dopravním dnem dětí v Pražském Bráníku?
1: Je to velká rodinná akce, koná se dneska na nádraží Praha Bráník a celý den je zaměřený na dopravu v té nejzábavnější podobě. Děti, dospělí, prostě všichni, co se sem dostanou, tak si můžou prohlídnout historické vlaky, tramvaje, autobusy, nějaké ty dopravní zajímavosti. A není to jen ke koukání, hodně věcí si tady můžete vyzkoušet nebo se v nich projet. No a hlavním lákadlem jsou jízdy historických vlaků, ty mají prostě úplně jinou atmosféru než běžná doprava.
0: To je jasný. Já jsem teda teďka četla, že kvůli suchu zřejmě nemůžou jet ty parní vlaky, ale nahradí to nějakýma jinýma, ještě lepšíma a krásnějšíma, tak vůbec stejně se každý přijde na své. Vy jste říkal, že na spoustu těch věcí se tam dá šahnout, tak pojďte ještě trošku víc nalákat.
1: Děti si můžou vyzkoušet ruční drezínu, to je takový ten vozíček na kolejích, jak jezdí. Ten se pohání vlastní silou, pozor, to je velký hit. Dále tady bývají modelová kolejiště, můžete si hrát z minivlaky, různé dílničky, stavebnice, dopravní simulátory, ty jsou velmi atraktivní. No a k tomu se přidávají ukázky policie, hasičů, techniky, takže mix zábavy pro děti i pro dospělí.
0: Zní to senzačně. Kam dál po písničkách?
1: Podíváme se na zámek Berchtold, taky pro dětičky akce.

0: Za chviličku klasika pro radost Marie Rotrová a písnička Řekni, kde ty kytky jsou v Impulzově z krabičce. Okolí Prahy to skýtá mnoho nečekaných turistických překvapení a na jeden takový pěkný zámeček s názvem Berchtold se dneska podíváme s Mirkem Tausigem z Klubu českých turistů. Je tady totiž moc pěkná akce pro děti. Mirku, jak daleko od Prahy vlastně jsme?
1: Hoříček, asi 30 km od Prahy směrem na Brno. Je tady opravdu skutečný zámek s prohlídkami, momentálně s pěknou turistickou akcí pro děti. Prostě Berchtold.
0: A od roku 2005 tady prý začala nová epocha zámečku Kunice Vidovice, tak se totiž Berchtold kdysi jmenoval.
1: Je to tak, v tomhle roce totiž získal zámek nové majitele a ti uskutečnili jeho celkovou rekonstrukci. Zpřístupnili zámek široké veřejnosti a letos by to mohlo být moc pěkný, protože je tady kombinace festivalu, zábavního parku, pohádkový svět, takže děti se nebudou nudit, je to taková opravdu akce, že nebudou vědět kam dřív. No a když budu vycházet z minulých let, protože už o těch akcích trošku něco vím, a z informací z pozvánky, tak tady bude od sněhurky přes diskotéku, klauny, kouzelníky, prostě úplně všechno.
0: A něco i pro 100% unavení těch našich malých miláčků?
1: No je. Sportovní soutěže, no, kreativní dobrý. Dílničky, nějaká ta řemesla, vyzkoušíte si kováře, řezbáře, uvidíte skřítky, víly, strašidla, prostě úplně všechno. Pak tady má být nějaký peklo v podzemí, vůbec nevím, o co jde, to jsem ještě neviděl. A samozřejmě, jak to bývalo, minizol, kozy, králíčci, slepice, takže opravdu je toho hodně.
0: Bychom měli zámek Berchtold. Dnešní Máme Česko rádi věnované dětem končí. Vy se, Mirku, mějte moc krásně, budeme se na vás těšit zase příští sobotu. Zatím naslyšenou.
1: Naslyšenou a mějte Česko rádi.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Marie Rotrová v Impulzově z krabičce. Mám moc ráda tuhle písničku. Za chvíli kapela Queen anebo taky Slza spolu se Celeste Buckingham budou mít něco na srdci. Ale ještě předtím na silnice. Bouralo se na Orlicko-Ústecku a taky na trase Chomutov-Karlovy Vary. Víc už za minutu.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Tak já pořád poslouchám, jak si každý si slí zásoby. Já se jmenuju si Slova a zásoby si nedělám, protože si sel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Pracovnice 1/13 z Krastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na Orlicko-Ústecku na trase Litomyšl-Vysoké Mýto u Cerekvice nad Loučnou bourala dvě osobní auta, v obou směrech tam popojíždí kilometrové kolony. Na trase Chomutov-Karlovy Vary u odbočky na Prunéřov narazilo osobní auto do stromu. Dále na Tachovsku mezi Holostřevy a Stříbrem poblíž odbočky na Milíkov havarovalo osobní auto, policie na místě, řídí tam dopravu Kyvadlově. A ještě do hlavního města v Praze na jižní spojce před Lanovým mostem směrem na Černý most se srazila tři osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Kolona se tvoří od sjezdu na Spořilov. 605 222 007, to je linka naší dopravní centrály. Kdybyste se chtěli ozvat ze svojí trasy a nahlásit něco nového, dalšího, budeme jenom rádi. A nebo samozřejmě můžete nahrávat vzkazy přes naší mobilní aplikaci. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: Impuls. Za chvíli 11 dopoledne s vámi Lenka Haluzová. Přeju vám krásnou slunečnou sobotu. Píše nám Roman. Máme v jevíčku 20 stupňů a zatím teda zataženo. 605 222 007, to je číslo sem k nám do studia. Napište i vy, jak je právě teď u vás. Dneska dopoledne oblačno až zataženo, postupně oblačno až polojasno s lokálními přeháníkami. Pozor, místy i bouřka, ale k večeru se zase vyčasí a odpoledne bude vyloženě teplo. Dneska nejvyšší teploty 24 až 28, chladněji na severovýchodě území, tam naměříme kolem 22.
1: Víkend s rádiem Impuls. Na neděli připadá den bez tabáku. Podařilo se vám seknout s kouřením? Jak na to? Dáte si občas tabáček bez výčitek? Máte nějakou nezest, které byste se chtěli zbavit? A co je pro vás opravdová pohoda? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli. Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
2: Policie se chystá na dopravní nápor v Hradci Králové. Zimní práce silničářů v Libereckém kraji vyšly draho. Z Roland Garros vypadl hvězdný Djokovic. Je 11 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Na hladký průběh v okolí aviatické pouti dohlížejí policisté. Na příjezdu ke Královéhradeckému letišti se dopoledne tvořily kolony. Areál hostí celkový 34. ročník letecké show. Pořadatelé čekají, že dorazí tisíce návštěvníků. Areál se divákům otevřel v 9 hodin. Program ve vzduchu startuje v poledne a potrvá zhruba 5 hodin. Policie návštěvníkům doporučuje využít při cestě na letiště kyvadlovou dopravu. Ta jezdí mezi vlakovým nádražím a letištěm. Policie čeká nápor hlavně předpolednem. První hradecký ročník představí přes 40 letounů a další techniku. Akce se dosud konala na letišti v Pardubicích. Přesunout se musela kvůli modernizaci Čáslavské letecké armádní základny, kvůli změnám v zázemí bojových letounů Gripen. Zima se silničářům pěkně prodražila. Cestáři v Libereckém kraji utratili nejvíc peněz za posledních 10 let. Náměstek tamního hejtmana Daniel David přesto říká, že to byla zima průměrná.
3: Počet zásahových dní byl zhruba asi o 10 méně, než bylo v loňské sezóně. Za to jsme však vysypali víc posypového materiálu a soli. Letošní zima proběhla tak, že jsme nezaznamenali nějaké výrazné stížnosti na kvalitu zimní údržby, což oproti předchozím zimám je také výrazný pokrok.
2: Za letošní zimní údržbu silnic vydalo hejtmanství přes 154 milionů korun. Nejméně zaplatilo před 4 lety, kdy z jeho kasy šlo o 70 milionů míň. Celkem se liberečtí silničáři zvládli postarat o necelé 2000 kilometrů. Fakultní nemocnice v Plzni zahajuje stavbu chirurgického pavilonu. V areálu na Lochotíně to přináší změny parkování a provozu. Řidiči po vjezdu neodbočí k urgentnímu příjmu.
4: Léta připravovaná stavba pavilonu chirurgických oborů za zhruba 4 miliardy korun startuje. Motoristé musí počítat s tím, že většina z nich po vjezdu do areálu neodbočí k urgentnímu příjmu. Kvůli stavbě bude provoz na této komunikaci omezený. Rozsáhlé staveniště zabere také parkovací místa. Nová ale nemocnice zajistila například pod psychiatrií nebo nad onkologií. S orientací pomůže výrazné značení v celém areálu. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
2: Donald Trump by měl schodit přebytečná kila. Vyplývá to z výsledků lékařské prohlídky. Jinak je zdravotní stav amerického prezidenta prý stále výborný a je plně způsobilý vykonávat svoji funkci. Prohlídku podstoupil 79-letý Trump v úterý ve vojenské nemocnici. Srbská legenda na Grand Slamu v Paříži dohrála. Tenista Novak Djokovic tak ani na Roland Garros nezíská svůj vytoužený 25. Grand Slamový titul. Ve třetím kole ho ve skoro pětihodinové bitvě udolal 19-letý Brazilec Fonseca. Djokovic tak vypadnutím následuje světovou jedničku Jannika Sinnera, který skončil také hned v prvním týdnu turnaje. Na rozdíl od italského tenisty vydržel 39-letý Djokovic fit až do koncovky maratonského zápasu. Tu pro sebe ale rozhodl o 20 let mladšího Američan. Fonseca se stal vůbec prvním teenagerem, který na Grand Slamu získal Djokovičův skalp.
0: Takhle, Djokoviče je mi samozřejmě líto, ale ještě trošku víc líto je mi těch našich hokejistů. Co si budem povídat?
2: Je to tak.
0: Za nějakých 10-15 minutek se totiž budu povídat s Tomášem Zemánkem o hokeji, tak proto jsem takhle navázala. Zprávy máme za sebou, teď muzika na úvod hodiny Holky s písničkou Mám ráda. Ať se vám hezky poslouchá.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Radio Impuls, za chvíli Pavel Vítek vezme nás asi do věží, ale předtím půjdeme na sport.
1: S Impulzem na hokej.
0: Hokejové mistrovství světa vrcholí, jeho závěrečné zápasy se bohužel obejdou bez české účasti. Za to se proto aspoň ohlédne reportér Tomáš Zemánek. Tome, dobré dopoledne.
2: Hezký den. Připomeňme, že výběr končícího trenéra Rulíka ve čtvrtfinále nestačil na silné Finy. Jak dnes ráno Rádiu Impuls řekl někdejší reprezentant Pavel Richter, byla to porážka jednoznačná.
3: Bohužel nás v tom zápase s Finama srazily individuální chyby a když mužstvo dělá takový individuální chyby, tak nemůže vyhrát nad nikým, natož nad Finama, který mají perfektní formu na mistrovství. A hráli výborně a přihráli nás po všech stránkách.
2: Důležitým aspektem finského hokeje je v tuhle chvíli konzistence. Ta nám Čechům chybí a proto střídavě chválíme, jako třeba za skvělou porážku Švédů nebo důležité pokoření Slováků, musíme ale kousat ostudu se Slovinskem nebo Norskem.
0: No a právě Norsko se senzačně, na rozdíl od nás, probojovalo až do semifinále. Jaké jsou jeho vyhlídky?
2: Dnes se postaví domácím Švýcarům a ti si jednoznačně půjdou pro výhru. Potřebují totiž do finále, kde by konečně chtěli zlomit své prokletí. V novodobé historii a přesněji řečeno za posledních 13 let hráli o světové zlato 4x a vždycky neúspěšně. No a kde jinde přepsat historii než právě doma. Ze druhého semifinále, které se rozehraje v 8 večer, postoupí buď to Kanada nebo Finsko.
0: Tolik reportér Tomáš Zemánek, dík, ahoj.
2: Ahoj.
0: A hokejové mistrovství světa, které nás bude zajímat až do konce. Streamy všech zápasů šampionátu můžete sledovat živě na tipsport.cz a přitom si vsadit na webu nebo v mobilní aplikaci. U Tipsportu, oficiálního sponzora mistrovství světa IIHF v letním hokeji, se také můžete zúčastnit soutěží Fantasy a typovačka celkem o 10 milionů.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazard v hře může vzniknout závislost.
4: Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Filip Martínek. Co přesně děláš?
5: Připravuji dopravní relaci nejméně dvakrát do hodiny, jak s pomocí našich agentů, expertů na dopravu a také s nejnovějšími aplikacemi. Při výjimečných situacích přicházím s informacemi do vysílání několikrát do hodiny, abychom mohli naše řidiče informovat o nejnovějších dopravních zprávách, jak se zrovna vyvíjejí.
4: Co ti tady přináší největší radost?
5: Určitě to, když se veškeré nehody odstraní a kolony, co byly na silnicích, se rozjedou a řidiči se dostanou do svého cíle živí a zdraví.
4: A co tě na této práci nejvíc baví?
5: To, že se dopravní situace mění z minuty na minutu a není stereotypní. Taky mě baví originální přezdívky některých našich agentů.
4: Rádio Impuls a Filip Martínek. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka.

0: se čtyřmi A. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Prahy na Brno. Doprava vázne mezi Všechromy a Mirošovicemi. Před Brnem se zbrzdíte mezi 191. a 196. kilometrem. Na silnici 52 na příjezdu do Mikulova od rakouských hranic se vytvořila dvoukilometrová kolona. Další frontu vidíme na trojce ve směru na Tábor mezi Mračí a Benešovem. Na Pražském okruhu ve směru k D1 doprava vázne mezi 22. a 19. kilometrem. A v Praze vidíme kolony v Bubenečském tunelu ve směru na Troju, na jižní spojce pak mezi Záběhlicemi a Lanovým mostem ve směru na Štěrboholi a na Kbelské před sjezdem na Prosek ve směru do centra. Je toho dost, já vám přeju pevné nervy. Kdybyste chtěli doplnit, doplňujte 605 222 007, to je linka dopravní centrály, anebo nahrávejte vzkazy přes naši mobilní aplikaci Má 4Ačka a zdarma ji stáhnete na App Store nebo Google Play.

0: za chvíli Eláni a znova sama dotkni. Tento týden jsme u Impulzových udělali radost hned třem šťastlivcům, kteří byli připraveni a ze hry Halo tady Impulzovi si odnesli pěknou výhru. Úspěšně týden odstartoval Radek, Nikola si hned v úterý vytočila dvojnásobek, tedy 20 000 a hezky nám to zakončila Monika, která si teda málem vytočila smolíka, ale nakonec z toho byl základ, tedy krásných 10 000.
1: Halo tady Impulzovi.
2: Dobré ráno. Mončo, je vidět, že jste fanoušek Halo tady Impulzovi a určitě budete chtít zatočit i výherním kolem.
1: Zkusíme to.
3: Práskni do toho.
2: Dva, jedna, jedu.
3: Je tam základ, dobrý. Zůstalo vám to, hnedka vedle byl smolík, už jenom kouseček a málem se o to přišla. Ale dobrý, dobrý.
2: Je to tam, tu desítku prostě máte a 10 000 pomůže, nemám pravdu.
1: No určitě.
0: A hra samozřejmě pokračuje i příští týden, takže pokud ještě nejste zaregistrovaní, tak běžte buď na náš web impuls.cz nebo do žluté mobilní aplikace a pokud jenom doufejte, že uslyšíte telefon zvonit ráno mezi 5. a 9. právě vy.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: radost už se chystá, budou to brontosauři a jejich stánky v Impulzově z krabičce.
1: Autoimpulzy.
0: Autoimpulzy se dneska podíváme do jedné z nejstarších soukromých benzinových pump v Česku. Vznikla v roce 1991 v obci Telnice na jižním Brněnsku. Reportér Tomáš Kabát se tam jel podívat a vypátral dokonce původního majitele.
2: Už na první pohled to není pumpa jako každá jiná. Stojany se nachází neobvykle pod červenou sedlovou střechou s taškami. Žlutou omítku střídá povrch z kachliček. Je vidět, že i ty stojany hledá, co zpamatují. A zdejší vysavač, ten vypadá spíš jak odpadkový koš. Je obrostlý stromy a keři. Budovu navrhovala architektka Macková, původně měla vypadat jinak. Úřady ale s podobou nesouhlasily, stavba se totiž nachází v blízkosti památníků bitvy u Slavkova. Zásadní odlišnost

0: najdeme i v interiéru. Od pokladny projdete přes obchod až do hospody. Místní lidé z Telnice sem chodí na pivo. Původní majitel Karel Hrouzek vysvětluje.
1: Tady na těch pumpách jsou tak malý marže, že potřebujete nějakou podpůrnou hospodářskou činnost. Ať už obchodem, anebo bistrem, nebo restaurací, nebo cokoliv. Jo? Tak to potřebujete.
0: Vidím velkou obrazovku s českou vlajkou, takže tady jsou i sportovní přenosy?
1: Jo, chodí se sem dívat. No. Já už to tady 20 let nemám, takže teďka tady chodím důchodovat. Jo?
0: No, opravdu jako pípu s pivem, nebo terč na hraní šipek, to jsem na benzínce ještě nikdy neviděl, jo? Takže i pro mě je to taková trošku rarita.
1: Je to takový lokální, no, zázemí, no. Ale ono, když máte tady ve vesnici 4 hospody nebo 5, tak je to z ruky do huby, jo.
0: Říká bývalý majitel Karel Hrouzek o jedné z prvních soukromých benzínek v Česku. Z Telnice přeje hezký den Tomáš Kabát.
2: Autoimpulzy vám přináší aplikace OMV MyStation. Osvěžte se netradiční ledovou kávou Viva. Zastavte se na čerpací stanici OMV a objevte nové ledové kávy s originálními příchutěmi. Navíc s aplikací MyStation teď platí akce 5+1 zdarma. Více na www.omv.cz.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Katy Perry za chvíli na Impulzu, nebo taky Michal David s písničkou Je to blízko. Předtím na silnice, tam je teda 6-kilometrová kolona na D1. Podrobnosti už za 40 vteřin.
1: Říká se, že svět je malej. Jo, dokud neotevřete naši aplikaci. Aplikace Rádia Impuls. To je celý hudební vesmír v kapse. Jednou romantika, jak z prvního rande. Jindy country, že máte chuť vzít kotlík a zmizet do lesa. A nebo přepněte na horký hity, co vyžehlí i šéfovu náladu. Tak si stáhněte naši aplikaci a rozšiřte si hudební svět. Kdekoliv a kdykoliv.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Prahy na Brno se před omezením na 22. kilometru vytvořila 6-kilometrová kolona. Před Brnem se zbrzdíte mezi 190. a 196. kilometrem. Na Brněnsku mezi Oslavany a Neslovicemi poblíž od bočky na Padochov se střetlo osobní auto s nákladním a vozovka je průjezdná Kyvadlově. Na trase Praha-Tábor na obchvatu Benešova se srazila dva osobáky a blokují jeden jízdní pruh. Zdržíte se v dlouhé koloně. Podobná nehoda se pak stala ještě i na trase Praha-Kutná Hora na výjezdu z Olešky. 605 222 007, to je číslo sem k nám do studia, a nebo můžete nahrávat vzkazy ze své trasy přes naši mobilní

0: uzavíráme 11. hodinou. Za chvíli bude poledne. Já vám přeju krásnou sobotu. Máme 30. května. S vámi je Radio Impuls. Už se dívám na náš WhatsApp. Petr píše, u nás ve Vyškově 18 stupňů. Mraky pomalu mizí, začíná vykukovat sluníčko. V Hranicích je po dešti, ale pořád zataženo 18 stupňů. Pěknou sobotu všem přeje Jana. A přišla i zpráva od Ilony. Dneska v Beskydech Trojanovice od rána mrholí, je zataženo a máme jenom 15 stupňů. Díky moc za všechny vaše zprávy, napište i vy na 605 222 007, jak je právě teďka u vás. No, postupně by se mělo začít vyčasovat po tom mnohde zataženém dopolední. Čekají nás už jenom lokální přeháníky, místy i bouřky a k večeru se vyčasí v podstatě do skoro jasna. Nejvyšší teploty dneska 24 až 28 odpoledne, chladněji bude na severovýchodě území, tam naměříme kolem 22.
1: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
2: Je to Betáno jackpot.
3: Je to Betáno jackpot! 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
1: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
5: Partnerem hry je Betáno. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betáno.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
7: Silné bouřky zasáhnou Čechy i Moravu. Hygienici si posvítí na kvalitu vody na přírodních koupalištích. Provoz letiště v Mnichově narušil dron. Je poledne, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Část Česka zasáhnou silné bouřky. Doprovázet je může krupobytí, přívalový déšť i vítr o rychlosti až víc než 70 km za hodinu. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav. V deštích může hlavně zítra místy spadnout až 30 mm srážek, tedy 30 litrů na metr čtvereční. Hrozí zaplavení sklepů nebo podjezdů, případně rozvodnění menších toků. Vítr a kroupy zase mohou lámat větve a to by mohlo omezit provoz na silnicích a železnicích. Výstraha před silnými bouřkami začíná platit teď a potrvá do 7 hodin večer. Týká se Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje, jihozápadu Středočeského kraje a Vysočiny a také Znojemska v Jihomoravském kraji. Zítra se vrátí opět v poledne. Rozšíří se kromě zmíněných regionů na Prahu a většinu území Středočeského a Ústeckého kraje a Vysočiny. Na přírodní koupaliště v Moravskoslezském kraji vyrážejí i hygienici. Na rozdíl od návštěvníků tam ale zahajují pravidelné kontroly kvality vody. Oficiální koupací sezóna začíná dnes a první analýzy vzorků ukázaly, že zhoršená jakost vody je v nádržích Čerťák v Novém Jičíně a v údolí Mladých v Bílovci. Jak zjistila redaktorka Eva Panošová, napříč regionem budou hygienici kontrolovat vodu na celkem 25 místech.
8: Jedná se o koupací nádrže, které nemají provozovatele. Hůře průhled. Jedná voda je ve čtyřech koupalištích, je mezi nimi i oblíbená přehrada Olešná u Frýdku Místku. Ve všech případech se ale jedná o nezávadnou vodu, kde je pravděpodobnost vzniku zdravotních potíží nízká. A dobře dopadly také analýzy zaměřené na cerkáriovou dermatitídu. Ta se projevuje zarudnutím kůže, vyrážkami a svěděním. Tady získávají hygienici vzorky sběrem plžů, kteří cerkárie vylučují. Nic takového se ale nikde zatím nepotvrdilo. Eva Panošová, Rádio Impuls, Moravskoslezský kraj.
7: Občanská plovárna v Praze bude patřit dětem. Zítra se v historickém areálu v centru metropole poblíž Vltavy uskuteční tradiční dětský den. Akce proběhne ve spolupráci s městskou policií a dobrovolnými hasiči. Eva Beránková za pořadatele láká na nabitý program.
9: Tvůrčí dílny, skákací hrad, soutěže o ceny, bude tady spousta jídla a dobrého pití, budou tady ukázky integrovaného záchranného systému, včetně pořídící policie a ukázek záchrany tonoucího z vody a ukázky hasičů, přijede i velké auto hasičské, takže děti určitě budou mít velký zážitek.
7: Dětský den v občanské plovárně proběhne zítra od 10 do 16 hodin. Vstup na akci je zdarma. Provoz na mnichovském letišti dopoledne přechodně přerušil dron. Po několika desítkách minut se provoz na mezinárodním letišti obnovil. Podezřelý letící objekt spozoroval jeden z pilotů. Pro vzlety a přistání byly uzavřené obě ranveje. Do pátrání po dronu se zapojily helikoptéry. O incidentu informují média s odvoláním na mluvčího spolkové policie. Ke krátkodobým přerušením provozu letišť kvůli podezření na pohyb malých dronů v okolí dochází stále častěji. V německém Mnichově se tak stalo už několikrát.
0: Právě máme a dostáváme se k našemu víkendovému tématu. Na dnešek připadá, teda na zítřek, pardon, Světový den bez tabáku. My se vás tedy ptáme, jestli si občas nějaký ten tabáček dáte. Teď Lucie.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Radio Impuls. Za chvíli další česká muzika, bude to David Dale a písnička V ozvěnách. No a my se vás ptáme, ono totiž na neděli, tedy na zítra, připadá Světový den bez tabáku. My nechceme nikterak moralizovat ani poučovat, jen se tak jako přátelsky ptáme, jestli se vám třeba podařilo seknout s kouřením, jak na to, a dáte si občas tabáček bez výčitek, jen tak pro radost, pro chuť. Můžete s námi vysílat na číslo 605 222 007, to je číslo sem k nám, můžete mi napsat na WhatsApp, anebo nahrát hlasovku přes naši mobilní aplikaci. A už napsal posluchač z Denda z České Vsi. Co se týká tabáku a cigaret, tak tohle jde úplně mimo mě, věnuju se tomu, co mě baví, a to je hudba. Radši si koupím hezké oblečení nebo jedu na výlet a dám si dobrou zmrzku. No, vidíte, to je názor. 605 222 007, číslo jsem k nám na WhatsApp nebo mobilní aplikace. Ozvěte se a vysílejte i vy spolu se mnou, jestli se vám podařilo seknout s kouřením, anebo si občas ten tabáček dáte.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Největší fotbalový svátek dětí je v plném proudu a letos se do něj zapojí rekordních 43 tisíc žáků. Od 11. května startují po celé republice krajská finále. Je jedno, jestli jsi holka nebo kluk, na hřišti jsme jeden tým. Celý ročník vyvrcholí svátkem fotbalu na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích, a to už 1. a 2. června. Sledujte naši jízdu na sociálních sítích a webu turnaje, ať vám nic neuteče.
9: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odhodlaný.
10: Co řveš ty? To je koncert. 400 ovcí Impulzovy a teďka, jak slyšíte, mají chuť, mají hlavu, oni dostali, že jo? Oni by žrali pořád, ne?
9: Jen omylný.
10: Takže jdu a ztratil jsem se, jo? Na jedné cestě jsem šel místo doprava, jsem šel doleva.
9: Je šikovný.
10: Zvládne to Aleš tu postel postavit za 2 hodiny? Tak co myslíte?
11: Zvládl si to?
12: Já myslím, že jo.
10: Nezvládl jsem to. No. Slavnostně říkám, a vlastně to ani nejde, když nejste profík.
9: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.

0: pauzou za chvíli Palo Habera, Boli jsme raz milovaný. No a příští týden se tady na Impulzu pro vás něco chystá. Má v tom prsty Richard Krajčo, ale já vám zatím víc prozradit nemůžu. Jedno teda vím jistě, narozeniny slaví on, ale dárek dostanete vy a my. Tak buďte u toho, startujeme už v pondělí na Rádiu Impuls.
1: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
2: Pro tenhle moment jsme všichni fandili. Přes 2 desetiletí dlouhé čekání je u konce. Česká fotbalová reprezentace se po 20 letech vrací na mistrovství světa. Před odletem za oceán čeká hrdé lvy poslední domácí zkouška. Přijďte podpořit nároďák 31. května od 16 v EPET aréně na Letné proti Kosovu. Zaregistruj se v FC Repre, ověř si svůj účet a zajisti si místo na stadionu. Vstupenky v síti Ticketportal. Premium partnerem reprezentace je TCL.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: sobotní odpoledne s Impulzem. Za chvíli Petra Janu, Petr Janda, jedeme dál v Impulzově z krabičce. Na vaše zprávy my odpovídáme rádi a dokonce na to máme odborníka, říkáme mu tiskový mluvka.
1: Pošta Saši Hemaly.
2: Přátelé, je tu opět sobota. Jenom připomínám, že už příští týden pro vás na Impulzu chystáme jedno překvápko. A pokud máte rádi Richarda Krajča, myslím, že budete mít radost. No a teď už k vašim zprávám. Píše mi paní Eva, že se jí nedaří přihlásit do hry Halo tady Impulzovi. No, milá Evičko, to je mi nějaké zvláštní. U nás všechno funguje. Možná zkuste formulář vyplnit ještě jednou, mrkněte, jestli máte všechno správně vyplněné a kdyby to pořád nefungovalo, určitě nám dejte vědět. Ozvala se taky Marie. Prosím, prosím, prozraďte mi název písničky, co hrála ve středu v 17.23. Moc děkuji. Maruško, jak se tak koukám, tak myslím, že ve středu v tento čas to byla Jana Kirchner a její legendární Modrá. Doufám, že jsme se trefili. A poslední dnešní zpráva přišla od Radka, který se ptá, jak má zapojit svoje milionové kolegy, aby jim Vlasta Korec také zahrál na šichtu. Milý Radku, zcela jednoduše. Stačí jít na impuls.cz, napsat nám, co děláte a proč jsou právě vaši kolegové milionoví. A pak už jen počkat, až vám Vlasta zavolá. No a to by bylo pro dnešek asi všechno. Mějte pohodovou sobotu a já se budu těšit opět zítra. Váš Saša Hemala.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Jedeme. Pokud vaše trasa míří po D1, tak poslouchejte určitě pozorně. Ona tam je totiž 4-kilometrová kolona a navíc teď ještě bouračka osobáku s nákladákem. Podrobnosti za minutu a půl.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odhodlaný.
2: Mají to vedené v Pelhřimově, tam prostě agentura Dobrý den napočítala chlapci, který se jmenuje Nikolaus Mach, tak 1401 stromů obejmu za 60 minut, jo. No, já těch 308 a potom jsem si píchnul větev do oka.
1: Je vytrénovaný.
3: Po dlouhých letech jsem na bruslích na této magistrále, která má v současné chvíli dva okruhy. Já jsem na tom u Frimburku, je to alespoň 10 metrů široká bruslařská cesta a ten ovál má něco přes 3 kilometry, by to mělo mít.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, našel jsi už ráj na zemi?
4: Tak to nacházím úplně všude, protože já bydlím v Brně ve Slatině a tam je pro mě ten první ráj a pak jsou to další ráje. Já miluji oblasti, které jsou v Pacifiku, zejména na ostrovech, takže třeba na Havaji anebo i v Indickém oceánu. Kdekoliv na světě se cítím rajsky, protože on se ten svět ke mně zatím takto příznivě staví.
1: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. Na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Prahy na Brno se před omezením na 22. kilometru popojíždí ve 4-kilometrové koloně. Před Brnem se zbrzdíte mezi 191. a 196. Navíc na 194. tam bouralo osobní auto s nákladákem. Na trase Brno-Vyškov u odbočky nad Varožnou se srazilo osobní auto s motorkou. Na Bruntálsku mezi Horním Městem a Rýmařovem narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda dvou osobáků částečně brání provozu na Vsetínsku na průtahu Rožnova pod Radhoštěm v Radhoštské ulici poblíž křižovatky s Ostravskou a na trase Příbram Sedlčany poblíž odbočky na Příčovi se srazilo osobní auto s nákladním. 605 222 007, to je linka dopravní centrály, to číslo se nemění, můžete kdykoliv volat anebo nahrát vzkaz ze své trasy přes naši mobilní aplikaci.

0: chvíli 13 hodin, s vámi Lenka Haluzová, krásnou sobotu vám přeju. Vladimír píše ze Zahrádek u České Lípy, 21 stupňů, zatím bez deště. Jana, zdraví z dálnice u Velkého Meziříčí, je oblačno a 24 stupňů, jedeme na oslavu do Pardubic, tak ať se oslava povede. A další zpráva přišla od Jany ze Pstruží, mají zatím oblačno a 17 stupňů. 605 222 007 číslo sem k nám. Zítra bude zpočátku polojasno, během dne pak od jeho západu přibývání oblačnosti, postupně přehánky nebo bouřky, a to hlavně na jeho západě, tam budou ty srážky četnější, naopak na severu, tak tam těch srážek bude méně. Nejvyšší teploty 24 až 28.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
2: Policisté vrátili ukradenou lebku svaté Zdislavy církvy. Do Hradce Králové míří tisíce lidí. Fotbalisté Baníku zkusí uhájit velký náskok v baráži. Je 1 hodina, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Lebka svaté Zdislavy se vrátila kam patří, a to do baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Stalo se tak při zdislavské pouti. Předání nedávno ukradené relikvie do rukou zástupců církve přihlížela zaplněná bazilika. Na hlavní bohoslužbu dorazilo několik set lidí, včetně policistů, kteří se o nalezení cenné relikvie zasloužili. Lebka zůstane v bazilice vystavená jen do večera. Církev ji pak chce uložit z bezpečnostních důvodů, ale místo uložení zůstane tajemstvím. Na aviatickou pouť míří tisíce lidí. Všechny hlavní příjezdové trasy ke Královéhradeckému letišti jsou zcela vytížené. Řidiči popojíždějí v kolonách, informovala o tom policie agenturu ČTK. Na místě muži zákona pomáhají dopravu usměrňovat. Ráno byla doprava u letiště bez problémů. Komplikace začaly až s postupujícím dopolednem. V poledne začal program ve vzduchu. Letové ukázky potrvají minimálně 5 hodin. První hradecký ročník a 34. ročník celkově aviatické pouti ukazuje přes 40 letounů a další techniku. Klempířův mediální zákon letí do koše. Podle premiéra Andreje Babiše se vláda nebude zabývat materiálem připraveným ministrem kultury kvůli obrovskému množství připomínek. Převedení financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet zajistí kabinet změnou stávajícího zákona. Policie chce zrušit své oddělení v Bílovci na Novojičínsku. Radnice města s tím ale ostře nesouhlasí. Odchod státní policie odmítají občané, zastupitelstvo i starosta Bílovce Martin Holub.
3: Je něco jiného, když je oddělení státní policie ve městě a pak vám ho zruší a dají ho do vedlejšího města. Určitě to má jak psychologicky vliv na občany, tak prostě i na tu bezpečnost, jo? Že by to mělo nějaký dopad.
2: Rozhovor se starostou Bílovce na Novojičínsku Martinem Holubem si poslechněte za 35 minut. Právě pan Holub je naším víkendovým mužem na radnici. Cesta autobusem na Slovensko bude výrazně jednodušší. Přispěje k tomu nový projekt. Jde o společné dílo Zlínského a Trenčínského kraje.
4: První linka vyjede už v pondělí 1. června. 8x denně, včetně víkendu a svátků, spojí Strání s Novým městem nad Váhom. Projekt Veřejná doprava bez hranic ale bude podstatně širší. Počítá se třeba s propojením Zlína s Trenčínem. Lidé se od nás snadněji dostanou také do Půchova nebo Dubnice nad Váhom. Cílem je také to, aby se dalo jezdit v obou směrech na jeden jízdní doklad, v jedné měně a bez přestupování. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
2: Fotbalisté Baníku Ostrava zkusí znovu potvrdit roli favorita. Ve hře je hodně, konkrétně setrvání v první lize. V odvetě baráže Baník nastupuje právě teď na hřišti Táborska, kde zkusí uhájit náskok 3-0 z prvního utkání. Baráž se hraje od sezóny 2018-19 a ještě se nestalo, že by z ní prvoligový celek sestoupil. Doplním, že zítra bude hájit nejvyšší soutěž Slovácko po úvodním vítězství 4-1 nad Artisem Brno.
0: To by byly zprávy. Zítra Světový den tabáku. Jestli pak ty si, Léňo, někdy kouřila?
5: Ne.
0: Ne, viď? No, já jsem si to hned myslela. Tak, ty nám do tématu nepřispěješ.
5: Ne, to vůbec.
0: Já jsem kouřit začala kvůli chlapovi a skončila jsem o 10 let později taky kvůli chlapovi. Co vy?
5: Ten druhý dobrý, ne?
0: 605 222 007.
1: Impuls. Radost ze života.

0: Jak jsme dotančili, je na čase se trošku občerstvit. České pivo je v Británii proslulé svou chutí. Konzumenti se ale soustředí hlavně na jeho cenovou dostupnost. V českých restauracích je totiž 3x i 4x levnější než na ostrovech. Teď se ale zájem přesouvá i na kvalitu základní suroviny chmele.
1: Nejméně 5 anglických pivovarů využívá při výrobě kvalitního ležáku chmel z oblasti Žatecka, a tak žádný div, že londýnský Guardian se zaměřil na jeho kvalitu. Píše, že ji poslední léta ovlivňují sucha, jen čtvrtina českých chmelnic je totiž zavlažována. Reportér Guardianu se vydal přímo do chmelařského institutu v Žatci, zkoumají tam nové odrůdy odolné vůči vyšším teplotám a suchu. Jde zejména o to, jak nahradit při nedostatku vláhy alfa kyselinu, která dodává chmelu jeho hořkost. Podle Guardianu výzkumníci úzce spolupracují s odběrateli, když testovali před časem v jednom z pražských výčepů novou odrůdu, odměnili ji hosté potleskem a s vlastními půl litry se stavili do řady, aby si přidali. V Žatci teď doufají, že nové kultury uspějí i v zahraničí. Žatecká odrůda chmele je naším zlatem, cituje Britský list vedoucího šlechtění Vladimíra Nesvadbu. Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Zuřivý reportér Aleš Růžička je štědrý.
6: Když jsem si to dal na záda a ještě jsem k tomu přijel nějakou vodu a nějaký potraviny, tak teda musím vám říct, mám to takových 50 kilo, jo, na těch zádech. Budu to muset nějak vymyslet, možná ve Štramberku dneska něco nechám. Uvidím, až tam dojdu, abych to měl prostě nějaké lehčí, protože takhle jít 5 dní, teda to vám řeknu, to by byla pořádná pouť.
5: Je nezničitelný.
6: Strašně se potím, jo. A jenom jsem to teďka říkal tady holkám, že vůbec nechápu, ale ty kůže, který mám na sobě jako pračlověk, vůbec nejsou funkční. Teď to je přírodní materiál. Já se potím normálně, musíte přinést nějaký ručník a po mně.
5: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině.

0: Impuls, to byly Backstreet Boys, za chvíli Xindlix a jeho proměna. Na zítřek připadá Světový den bez tabáku. Já ani v nejmenším nechci nikterak moralizovat nebo poučovat. Já si jen tak jako přátelsky ptám, jestli jste třeba chtěli někdy přestat s kouřením, jak na to, anebo jestli si občas ten tabáček dáte zcela bez výčitek. Píše agent Krosna, já jsem zdatný kuřák 60 denně. Párkrát jsem zkoušel přestat, ale nedaří se mi. Stařeny pamatuju za 4 československé koruny. Dneska krabička skoro 2 kila. Leze to do peněz, ale co naplat? No, co se dá dělat, že jo? Julie naopak píše, já už 8 let nekouřím, přestala jsem z hodiny na hodinu, došly mi cigarety a prostě jsem si už jiné nekoupila. No, recept. Helča, krásné odpoledne přeju, kouřit jsem přestala před 5 lety, když mi umřel manžel, šlo to ze dne na den a vlastně to nebylo ani nic těžkého. A ještě zpráva od Jany, kouřím už hodně let a i když jsem několikrát pokoušela s tím přestat, tak vždycky marně, tak jsem to nakonec vzdala, ale aspoň jsem omezila ten počet cigaret na den. I to je takové drobné vítězství, ani já vám držím palce. 605-222-007, to je číslo sem k nám, můžete mi psát na WhatsApp, anebo nahrávejte hlasové zprávy přes naší mobilní aplikaci.
1: Foukáme radost. V prodejnách Alby vám nafoukneme famózní balónky pro každou příležitost. Čísla, písmena, zvířátka, postavičky z pohádek s nápisem a dokonce i balonky chodící nebo tahací na kolečkách. Zaskočte do Alby a odneste si originální balonkovou kytici, se kterou vždycky ohromíte. Alby, děláme radost.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Dream za chvíli klasika pro radost. Bude to Hana Zagorová, Petr Rezek a jejich Duhová víla.
1: Muž na radnici.
0: Kriminálníci by se radovali, lidé v Bílovci na Novojičínsku to ale vidí jinak. Protestují proti plánům na zrušení policejního oddělení u nich ve městě. Ve vysílání teď zdravím starostu Bílovce Martina Holuba. Dobrý den vám přeju.
2: Dobrý den.
0: A co by to podle vás s Bílovcem udělalo?
2: No, řeknu to na rovinu, my si vůbec tady tu variantu nepřipouštíme, protože zpátky pár měsíců jsme byli vyhodnoceni jako skokaní v České republice ohledně bezpečnosti ve městě a po pár měsících se dozvídáme tady to, že státní policie by se měla rušit v Bílovci. Budeme dělat všechno pro to, aby se dal najevo nesouhlas jak všech okolních starostů, tak občanů Bílovce, tak celého zastupitelstva Bílovce a samozřejmě i vedení města.
0: Policie argumentuje nízkou kriminalitou. A myslíte, že by se to zhoršilo?
2: Dívejte se, je něco jiného, když je oddělení státní policie ve městě a pak vám ho zruší a dají ho do vedlejšího města. Určitě to má jak psychologický vliv na občany, tak na tu bezpečnost, jo, že by to mělo nějaký dopad. Určitě by se to nějakým způsobem mohlo podepsat.
0: V pondělí jste měli v Bílovci mimořádné zastupitelstvo, tam jste ostře nesouhlasili a tuto myšlenku odmítli. Existuje už na to nějaká reakce?
2: My jsme měli pozvané zástupce krajského ředitelství a ti nám vysvětlili situaci. Sdělili nám, že prostě ještě to není rozhodnuté, teď se bude o tom asi ještě jednat. Doufám, že se ještě o tom bude jednat a že přispějeme k tomu, aby tady k tomu nedošlo.
0: No, skončeme radši pozitivně. Co vám jako starostovi dělá v Bílovci radost?
2: No v každém případě počasí, ale samozřejmě dělá mi radost spoustu věcí tady v Bílovci. Dělají mi tady radost sportovci, seniori, kteří jsou aktivní, občané, kteří se zapojují do projektu ve městě, vyjadřují se k tomu. Takže to jsou velice příjemné věci, které každého starostu musí potěšit.
0: Hostem vysílání Rádia Impuls byl starosta města Bílovec na Novojičínsku Martin Holub. Pane starosto, děkuji vám za to, mějte se moc hezky. Naslyšenou.
2: Já vám taky děkuji a přeji taky všem příjemný zbytek dne.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

0: vám. Za chvíli Aerosmith, taky Marek Ztracený a jeho vlastní svět. Předtím ale vyrazíme do světa motorismu, protože bude doprava 007. Na D1 je stále kolona, teď má aktuálně 4 kilometry, podrobnosti ani ne za minutu.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Ahoj, ráno koukám do zrcadla, kdo tam je, umeju se, podívám se na sebe, jsem to já, řeknu si měj pěkný den a vám ho taky přeju. Mějte se krásně.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Kilometr 32 směr Praha. Asi tam na osobáku mění kolo, dávejte na ně pozor.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Prahy na Brno na 25. kilometru stojí porouchané auto. Vytvořila se tam 4-kilometrová kolona. Před Brnem je pak přerušovaná kolona ještě mezi 190. a 196. kilometrem. Nehoda motorkáře částečně brání provozu na Táborsku v Soběslavi v Bechyňské ulici. Dále v Turnově v ulici Maxima Gorkého bourala 2 osobní auta a na Vsetínsku v Rožnově pod Radhoštěm v Radhoštské ulici se taky srazily 2 osobáky. Dávejte tam pozor. Vůbec na sebe buďte opatrní a kdyby něco, tak se ozvěte 605 222 007 nebo nahrávěte vzkazy přes naši mobilní aplikaci. Už ale budete zdravit Ludvíka, který právě přišel do studia. Ahoj.
4: Ahoj, hezké odpoledne.
0: Protože já už vám tak akorát popřeju šťastnou cestu. No a zeptám se Ludvíku, my máme zítra vlastně ten den tabáku.
4: Ano. Viď?
0: Tak ty jsi kouřil někdy? Ty vypadáš jako takový slušňák, že bych řekla, že ne?
4: No, já jsem mnohokrát se snažil začít. A neštěstí se mi to nikdy nepovedlo. Ty jsi byla úspěšnější.
0: Já jsem byla jako velice úspěšná svého času.
4: Ale taky jsi velice úspěšně to zařízla.
0: Ano, já jsem úspěšně začala kvůli chlapovi, jsem to tady říkala, a skončila taky kvůli chlapovi, kvůli jinému teda, jo? Jiný byl na začátku a jiný byl na konci. A ten, který byl na konci, tak to je můj muž vlastně. A on taky vypadá jako takový slušňák. A já jsem s ním měla rande a říkala jsem si, tak já teď to můžu děsně pokazit s tím, že půjdu si dát to cigáro. Tak jsem si ho nedala. A on 4 roku vůbec nevěděl, že já jsem vlastně kouřila, já jsem přestala kvůli němu a on o tom nemělo vůbec žádný tušení.
4: Myslíš si, že to nevěděl?
0: No doopravdy, myslím, že jo.
4: Je hodnej.
0: Ty seš, Niko. Ahoj.

0: Víkendový program Rádia Impuls, za chvíli 14. hodina zprávy. Zítra si to počasí otočíme. Dnes nejdřív byly mraky a potom přišlo slunce, tak zítra nejdřív bude slunce a potom přes Šumavou přijdou mraky, taky zaprší a nebo i zabouří. No a teploty zítra 24-28 stupňů Celsia, tam oproti dnešku nenajdeme rozdíl.
1: Víkend s Rádiem Impuls. Na neděli připadá den bez tabáku. Podařilo se vám seknout s kouřením? Jak na to? Dáte si občas tabáček bez výčitek? Máte nějakou neřest, které byste se chtěli zbavit? A co je pro vás opravdová pohoda? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli. Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
2: Na aviatické pouti se zranili parašutisté. V Roudnici nad Labem se při požáru nadýchali lidé kouře. Fotbalový Baník ukazuje v baráži převahu. Jsou 2 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Letošní ročník aviatické pouti má na sobě kaňku. Při zahájení programu v Hradci Králové se totiž zranili 2 parašutisté z výsadkové jednotky v Chrudimi. Podle zjištění zpravodajského serveru iDnes.cz převezli jednoho parašutistu do nemocnice s lehkým zraněním ramene. Druhý zraněný nejspíš spadl do vody a tonul. Po vytažení mu zdravotníci podali kyslíkovou terapii a díky dobrému stavu ho mohli ponechat na místě. K nehodě došlo během seskoku z vojenského letounu Kasa. Seskok parašutistů komplikoval silnější boční vítr, který zřejmě zanesl několik výsadkářů až k nedalekému rybníku u místní části Rusek. Na místo okamžitě vyrazili záchranáři, včetně vrtulníku letecké záchranky. Okolnosti události by mělo objasnit vyšetřování. Na akci podle pořadatelů zamíří tisícovky lidí. Ve vlnách se v okolí tvoří kolony a policie pomáhá dopravu usměrňovat. Program ve vzduchu bude na aviatické pouti pokračovat ještě asi 3 hodiny. Znovu se pak program rozjede i zítra. 7 lidí se ráno nadýchalo kouře při požáru bytu na Litoměřicku. Jeden z obyvatel panelového domu v Roudnici nad Labem skončil v nemocnici. Krajští hasiči to oznámili na síti X. Výši škod i příčinu požáru budou experti zjišťovat. Koupaliště Dubice v České Lípě dnes patří dětem. Dětským dnem tam zahajují 3. letní sezónu. Areál vybudovalo město za 300 milionů korun. Celkově pojme víc než 850 návštěvníků. Starostka České Lípy Jitka Wolfová říká, že v plánu mají další investice. V areálu má vyrůst například dětské hřiště.
3: Potom v další části by měla být taková veliká žába, která bude prolézačkou pro děti. Chceme tam i boxy na kola, i na elektrokola s dobíječkou. A pokud nám to tam vlastně možnosti dovolí, že bychom tam chtěli mít takový menší pump track.
2: Součástí areálu v Dubici je velký bazén, dětské brouzdaliště, vodní areál nebo minigolf. Vstupné zůstává pro dospělého stejné jako loni, 150 korun. Děti zaplatí 1/3. Fotbalisté Baníku Ostrava chtějí potvrdit prvoligovou příslušnost. Hrají na hřišti Táborská. V poločase byl stav odvetného utkání baráže 0-2. Jestli platí i teď, to ví Jan Čada. Honzo, dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, ano. Za chvíli začne druhý poločas. Táborská opravdu tahá za kratší konec provazu. Favorizovaný Baník už je de facto oběma nohama zpět v naší nejvyšší soutěži. V 25. minutě skoroval Pojezný, byl takové šikovné dorážce. V 39. mladíček v ostravském dresu Škrkoň zvýšil na 2-0, to je i ten stav, který platí teď před začátkem druhého poločasu a jak říkám, Baník je na nejlepší cestě nejenom k vítězství dnes, ale také k tomu, aby se udržel v naší nejvyšší soutěži. Jan Čada, Radio Impuls.
2: Vrah z Kanady si zajistil nižší trest. Kanaďan obžalovaný kvůli smrti 14 lidí se dnes u soudu přiznal, že jim pomohl k sebevraždám prodejem jedovatých látek. Výměnou za přiznání žalobci stáhli vážnější obvinění z vražd, píše to zpravodajský web BBC. Muž rozesílal balíčky s jedem do celého světa. Podle úřadů jich poslal asi 1200 do 41 zemí. Často lidem, se kterými se seznámil na internetových diskuzních fórech věnovaným sebevraždám.
0: Krásné odpoledne, 4 minuty po 14. hodině, je čas na takovou odpolední siestu. Skupina Krištof, Simo Martausová, Hvězdáři, já jsem Ludvík Pospíšil.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: čase být.
1: Tady je Radio Impuls, náš víkendový program. Na zítra připadá Světový den bez tabáku. Tím vůbec nikoho nechceme nabádat k tomu, aby přestal kouřit. To není na nás. Nás jenom zajímá, jestli se vám třeba podařilo seknout s kouřením a jak se to povedlo.
2: Já vás zdravím z Kroměříže. Tak jak to bylo s tím mým kouřením, tak já asi po 25 letech, když jsem se pokoušel možná 10krát přestat kouřit, jsem přestal ze dne na den, a to tehdy, kdy v mojí oblíbené restauraci, kam jsem chodíval na pivo, vyhlásil majitel restauraci jako nekuřáckou. To bylo ještě v době, kdy se v restauraci normálně kouřilo, záleželo to akorát na provozovateli. A to bylo prostě den ze dne, z hodiny na hodinu. Teď se to nekouří, tak jsem přestal kouřit a bylo vymalováno a ani mi to nějak nechybí.
1: Děkujeme za zprávu a budeme rádi, když se ještě z Kroměříska podíváme na sever Čech.
3: Roman Liberecko. Měl jsem dědu, bydlel na kopci, kouřil. Musel začít dělat jednu zastávku, dvě zastávky, pak tři a pak s tím seknul. No a za jak dlouho myslíte, že to zase vyšel na poprvé? Skoro 5 let se ten organismus čistí.
1: No a co k našemu tématu poznamenáte vy? Podařilo se vám seknout s kouřením a jak na to? A nebo si občas dáte tabák bez výčitek? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp na číslo 605 222 007.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
4: Kaufland.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko litr s apkou za 8,90. A svianský más půl litru jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
8: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Největší fotbalový svátek dětí je v plném proudu a letos se do něj zapojí rekordních 43 000 žáků. Od 11. května startují po celé republice krajská finále. Je jedno, jestli jsi holka nebo kluk. Na hřišti jsme jeden tým. Celý ročník vyvrcholí svátkem fotbalu na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích, a to už 1. a 2. června. Sledujte naši jízdu na sociálních sítích a webu turnaje, ať vám nic neuteče.
7: Na pódiu miliony fanoušků. Éteru snad miliony posluchačů. Igor Dimko z No Name. Ten chlap vás dostane do varu. Už tenhle víkend po 8. večer. Milionoví moderátoři. Jenom na Impulzu

0: Sobota na Impulzu, za chvíli budeme hrát Jeleny, všude zdejší, žijeme českou muzikou. Tento týden jsme u Impulzových udělali radost hned třem šťastlivcům, kteří byli připraveni a ze hry Halotar Impulzovi si odnesli pěknou výhru. Úspěšně týden odstartoval Radek, Nikola si hned v úterý vytočila dvojnásobek, tedy 20 000, a týden hezky zakončila i Monika, která si málem vytočila Smolíka. Ale nakonec z toho byl základ, tedy krásných 10 000 korun. Znovu budeme hrát po víkendu, ovšem chce to registraci, to se můžete přihlásit na našich stránkách www.impuls.cz nebo třeba v naší žluté aplikaci. Držíme palce.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Jitka Zelenková, když se narodíme, už za chvíli v naší Impulzovic krabičce. Reportér Václav Komárek připravil přehled kuriózních policejních případů tohoto týdne.
1: Krimi na víkend.
0: Ahoj Vašku.
2: Hezký den. Mladíci z Brna se pokusili vloupat do automatu s Pokémony. Cenné kartičky s oblíbenými postavičkami chtěli ukrást z obchodní pasáže v centru města. Policisté je přistihli zrovna ve chvíli, kdy měli ruce zasunuté do výdejního otvoru a na podlaze vedle nich leželo nářadí. Za pokus o krádež jim v krajním případě hrozí i vězení. Řidič v České Lípě vyhodil z okénka nedopalek cigarety a k jeho smůle přímo pod kola policejního auta. Hlídka šoféra zastavila a nestačila se divit. Připoutaný nebyl ani řidič, ani spolujezdec a ani jeho dvouletá dcera. Šofér dostal mastnou pokutu a navrch přišel o 4 body. Žena z jižních Čech skočila na 100krát ohranou báchorku. Internetový podvodník ji přesvědčil, že je herec Johnny Depp a přijede za ní do Tábora. Ženě nakukal, že nemá na letenku a ta mu poslala 50 tisíc korun. Až pak si uvědomila, že se o hollywoodskou celebritu nejednalo. Své peníze už pravděpodobně nikdy neuvidí. A nakonec se podíváme do Berouna za strážníky, kteří se snažili odchytit dva oslíky. Zvířata se procházela po městě poté, co utekla majitelce. Strážníci odchyt zvládli, oslíkům se nic nestalo a už jsou zpátky v ohrádce. Hezký víkend přeje Václav Komárek.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: D1, Tachovsko, Cheb, tam všude se podíváme už za chvíli v naší dopravě 007 na Impulzu.
1: Víte, jak se nejsnadněji přihlásit do hry Halo tady Impulzovi? Aplikace Rádia Impuls.
2: Halo tady Impulzovi.
3: Vy jste připravený chlap, hele, jste a dnes jste to zved? To je neuvěřitelné.
1: Přihlašovat se můžete každých 5 minut a čím víc přihlášení, tím větší šance, že vám zavoláme. Formulář do Halo tady Impulzovi přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Agenti, agentky, tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Přerušovaná kolona po pojíždí na D1 před Brnem ve směru od Prahy mezi 190. a 196. kilometrem. Na Tachovsku ve Stříbru v ulici 28. října u křižovatky s Mánesovou havarovalo osobní auto a částečně blokuje dopravu. V Chebu v Pražské ulici bourala 2 osobní auta, policie na místě nehodu šetří a nehoda motorkáře částečně blokuje provoz na Liberecku mezi Křižany a Osečnou. I tady prosím dejte pozor. Teď už vám přejeme šťastnou cestu a dobře dojeďte. Taky se ozvěte, jak to vypadá na vaší trase, buď do naší mobilní aplikace, nebo na číslo 605 222 007.

0: Počasí o tomhle víkendu je tak trochu jako přesýpací hodiny. Dnes nejdřív padaly mraky a potom se objevilo slunce. Zítra ty přesýpací hodiny otočíme a nejdřív čekáme slunce a potom mraky. Ty přijdou přes Šumavu, takže nejdřív do jihozápadních Čech. Nejdřív bude většinou polojasno, potom už čekáme taky přehánky a bouřky. No a teploty zítra 24 až 28 stupňů Celsia, takže dnešní úroveň.
1: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Výsledky šetření vraždy malé Viktorie budeme znát do měsíce. Českem v tuto chvíli přecházejí bouřky. Fotbalisté Ostravy se udrželi v první lize. Na hodinách 3. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Kolem vraždy 3leté Viktorie bude jasněji do konce června. Právě v této lhůtě zveřejní výsledky šetření ministr spravedlnosti Jeroným Tejc, řekl to na Nově. Tejc už přijímá zprávy o možných pochybeních, ale nechce být zatím konkrétní. Podle Tejce je nutné změnit přístup tak, aby soudci měli v rizikových případech víc informací. Pak by lépe rozhodovali. 3letou dívku měl zavraždit její otec v březnu v pražském Braníku. Dítě žilo původně u pěstounů. Soud ho ale podle médií předal biologickým rodičům, přestože věděl, že se otec potýká s psychickými problémy a drogami. Českem jdou bouřky. Výstraha platí do 7 večer pro území Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje, jihozápadu Středočeského kraje a Vysočiny a Znojemska. Kromě bouřek má foukat i silný vítr. Meteorologové varují i před záplavami. Vítr a kroupy zase můžou lámat větve, což by mohlo omezit provoz na silnicích a železnicích. Zítra od pravého poledne do půlnoci se výstraha rozšíří kromě uvedených regionů na Prahu a většinu území Středočeského a Ústeckého kraje a Vysočiny. Zima se silničářům pěkně prodražila. Cestáři v Libereckém kraji utratili nejvíc peněz za posledních 10 let. Náměstek tamního hejtmana Daniel David přesto říká, že to byla zima průměrná.
5: Počet zásahových dní byl zhruba asi o 10 méně, než bylo v loňské sezóně. Za to jsme však vysypali víc posypového materiálu a soli. Letošní zima proběhla tak, že jsme nezaznamenali nějaké výrazné stížnosti na kvalitu zimní údržby, což oproti předchozím zimám je také výrazný pokrok.
4: Za letošní zimní údržbu silnic vydalo hejtmanství přes 154 milionů korun. Nejméně zaplatilo před 4 lety, kdy z jeho kasy šlo o 70 milionů míň. Celkem se liberečtí silničáři zvládli postarat o necelé 2000 kilometrů. Írán zasahl základnu v Kuvajtu. Útok zranil 5 amerických vojáků a silně poškodil 2 americké bezpilotní letouny za víc než miliardu korun. Íránci na základnu udeřili v době, kdy Spojené státy zvažují dohodu o prodloužení křehkého příměří, které platí od dubna, ačkoliv obě strany od té doby občas na sebe zaútočí. Fotbalisté Baníku Ostrava zůstávají v první lize. V odvetě baráže totiž vyhráli na hřišti Táborska 5-0. Zápas sledoval reportér Jan Čada. Honzo, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, táborští potomci Husitu opravdu na kolenou. Výsledek 5-0 je na výsost zasloužený. Baník měl ještě další šance. Připomínám, že před týdnem zvítězili ostravští doma 3-0, takže dnes šlo o formalitu. A to podepsali svými góly Pojezdný a Škrkoň v prvním poločase, ve druhém pak Havran, Holzer a znovu mladý 18-letý Škrkoň. Táborsko, Baník Ostrava 0-5, Baník opět prvoligový. Jan Čada, Radio Impuls.
0: Hezké odpoledne, za chvíli se budeme ještě jednou věnovat fotbalu, zítra nás čeká totiž utkání mezi Českou republikou a Kosovem, tak se na to budeme chystat. Teď skupina Buty, Tata.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu.

0: Žijeme českou muzikou na Impulzu i takhle v sobotu odpoledne. Za chvíli Činasky, báseň, ještě předtím Moray Head v našem programu.
1: S Impulzem na fotbal.
0: Reprezentace se připravuje na mistrovství světa. Už zítej čeká přátelské utkání s Kosovem. Trenér Koubek po zápase škrtne tři jména, která se do konečné nominace na šampionát v Americe nevejdou.
2: Kdo má o letenku zájem obrovský, to je 17-letý Hugo Sochůrek. Musí ale postupně, nejdřív se otrkat v nové partě.
3: Viděl jsem, že už musím tykat, protože mi to říkali i hráči ze Sparty. A byl jsem jako trošku nervózní, spíš jsem se na to těšil, že potkal takovýhle jako velký jména.
2: Když se talentovaný záložník dostal do aktuálního předběžného výběru, rázem se stal spoluhráčem několika svých vzorů.
3: Nejvíc mě asi potěšila gratulace od Ládi Krejčího. Hráč, na kterého jsem koukal jako malý v televizi, a když jsem dostal od něj zprávu, tak to bylo hezký.
2: Kdo už z repre srazu vyukaný není a o místo v letadle se nejspíš bát nemusí, to je defenzivní mazák Tomáš Holeš. Ten proto už přemýšlí o turnaji.
4: Cíl je prostě postup ze skupiny. A pak se může stát cokoliv v těch vyřazovacích zápasech.
2: Čechy v základní skupině čeká papírově srovnatelná Jižní Korea, slabší Jihoafrická republika a silnější Mexiko. Postup garantuje druhé místo, mělo by ale stačit i to třetí. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.

0: je odvážný.
1: 3, 2, 1, 2.
2: Ty
1: pomalu dejte.
2: My se jí pouzali v té hlotavě. Já musím ven. No.
0: Je oblíbený.
3: Dostal jsem celá lahev vína, jo?
4: Jo.
3: A naštěstí to prostě nemůžu už přibrat. To je další prostě kilo navíc, jo. To nejde. A takže jsem tam měl zase ještě nějakou jinou návštěvu dámskou na tom, v tom kempu, tak jsem to zase těm holkám to víno přeposlal dál, jo. Takže děkuju těm, co mi ho dali, i těm, co si ho vzali.
0: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.

0: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
1: Chtěl bych napsat báseň,

0: Sobotní odpoledne na Impulzu, po půl čtvrté budeme hrát Petra Koláře Jednou nebe zavolá. Žijeme českou muzikou. Příští týden se na Impulzu chystá něco velkého a bude to spojené se jménem Richard Krajčo. Víc zatím říct nemůžeme, ale jedno víme poměrně jistě. Narozeniny slaví Richard, dárek dostanete vy. Tak buďte u toho, startujeme už v pondělí, tady na Radio Impuls.
1: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
2: Pro tenhle moment jsme všichni fandili. Přes dvě desetiletí dlouhé čekání je u konce. Česká fotbalová reprezentace se po 20 letech vrací na mistrovství světa. Před odletem za oceán čeká hrdé lvy poslední domácí zkouška. Přijďte podpořit nároďák 31. května od 16 v EPET aréně na Letné proti Kosovu. Zaregistruj se v FC Repre, ověř si svůj účet a zajisti si místo na stadionu. Vstupenky v síti Ticketportal. Partnery jsou Penny, Fortuna, Puma, Hyundai, Staropramen, Coca-Cola, Check-in Hotels.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Impulzový skrabička se začíná pomalu otevírat, aby vydala Václava Neckáře, ale kořici za okamžik.
1: Dobrý skutek neutek.
0: Dnes je světový den roztroušené sklerózy, proto vám tentokrát přinášíme příběh Petra, kterému tuto chorobu diagnostikovali ve 30 letech. Krátce poté mu navíc zemřela maminka, která byla jeho jedinou oporou. Během chvíle přišel o zdraví i sílu jít dál. Přesto se nevzdal, přestal pít alkohol a snaží se pracovat jako ostraha. Roztroušená skleróza mu ale ubírá pohybové schopnosti, sílu i energii. Každý den je pro něj boj. Vznikla proto sbírka, která mu má pomoci pořídit mimo jiné elektrické kolo, chodicí pás a další rehabilitační pomůcky. Celý příběh se dočtete na platformě donio.cz, kde můžete přispět a udělat dobrý skutek. Zároveň tam najdete další příběhy, na kterých vám záleží.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Počasí se nám odpoledne vylepšilo, přibylo slunečních paprsků. Bohužel není to úplně ideální na silnici. Na severu Čech máme hlášenou zavřenou silnici. Podrobnosti řekneme za minutu a půl.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, kontrolujte si to v mapě.
1: Aplikace

0: Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
1: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
0: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Máme toho pořádně, tak rychle na to. Na D8 na 30,5 kilometru směrem z Ústí nad Labem na Prahu se srazila dvě osobní auta. Stojí odstavená na krajnici. Projedete plynule. Na trase Litoměřice Česká Lípa před zahrádkami hořel les a louka. Na místě zasahují hasiči a policie. Silnice je tam uzavřena. V obou směrech se ale tvoří kolony. Dále v Litoměřicích se v Daliborově ulici srazila dvě osobní auta. Na Chomutovsku u Celné směrem na Výsluní havaroval motorkář. Podobná nehoda se stala i na Liberecku mezi Křižany a Osečnou. V Praze na Rašínově nábřeží u křižovatky s ulicí Na Hrobci se srazilo osobní auto s motorkou. A bouralo se i na Tachovsku ve Stříbře v ulici 28. října u křižovatky s Mánesovou. Osobní auto částečně blokuje dopravu. Dopravní situaci pro vás sledujeme, budeme v tom pokračovat. Situace se mění každým okamžikem. Jak se jde vám, ozvěte se do naší mobilní aplikace a nebo na číslo 605 222 007.

0: Tady Radio Impulse, za 5 minut budou 4 hodiny, podíváme se na silnice. Hlasíte se nám zde jedničky, tak agente, co se tam děje?
1: Dobrý den, řidič Jirka, já bych chtěl nahlásit na 131. a 5. kilometru D1 směr Brno. Je tam roztrhaná pneumatika, v délce asi 200 metrů je tam kamion a dál potom u Velkého Meziříčí, těsně před Velkým Meziříčí je další roztrhaná pneumatika a kamion na pravé straně. Tak pozor.
0: Děkujeme a přejeme šťastnou cestu.

0: Už za chvíli 16. hodina posloucháte víkendový program Rádia Impuls. Na Palavě 26 stupňů Celsia, píše Johnny, který kosil trávu v Vinohradu. Marie píše z Mladé ze Staré Boleslavy 24 stupňů Celsia, takže zdravíme i střední Čechy. Jak je u vás, taky se ozvěte 605 222 007. Zítra čekáme slunce, potom mraky v tomto pořadí. Během dne od Šumavy přijde déšť, či dokonce i zabouří a teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Morava by toho mohla zůstat ušetřena.
1: Vlasta Korec, to je náš expert na dobrou náladu. Už v 9 vám pustí 7 pecek bez reklam pro vaše milionové kolegy. Naservíruje zážitky cestovatele Jirky Kolbaby a doručí radost ze života. Dopoledne s dobrým Korcem, Vlastou Korcem. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls.
2: Klempířův zákon o veřejnoprávních médiích padá pod stůl. 800 cestujících přespávalo ve Francii ve vlacích. Hokejisté Švýcarska vedou nad Nory. 16 hodin, klidné odpoledne přeje Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Z Klempířova zákona o veřejnoprávních médiích nic nebude. Vláda ho ani neprojedná, řekl to premiér Andrej Babiš. Důvodem jsou stovky připomínek, které k normě připojila ministerstva a instituce. Zestátnění médií veřejné služby, tedy České televize a Českého rozhlasu, vláda učiní prostřednictvím úpravy stávajícího zákona. K tomu, aby vláda převedla financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet, využije změnu současného zákona. Cituje Babiše Česká televize. Pohřešovaný muž z Břeclavska je mrtvý. Tělo policie našla na okraji Břeclavy. Skončilo tak několikadenní pátrání, do kterého se zapojili desítky policistů i dobrovolníci. Muž sebou neměl léky, které vzhledem k zdravotnímu stavu potřeboval. Policie v minulých dnech opakovaně žádala veřejnost o pomoc s pátráním, zapojila taky psy a techniku, včetně dronů. Hygienici zahájili v Moravskoslezském kraji pravidelné kontroly kvality vody v přírodních koupalištích. Oficiální koupací sezóna začíná dnes a první analýzy vzorku ukázaly, že zhoršená jakost vody je v nádržích Čerťák v Novém Jičíně a v údolí Mladých v Bílovci. Jak zjistila reportérka Eva Panošová, napříč regionem budou hygienici kontrolovat vodu celkem na 25 místech.
3: Jedná se o koupací nádrže, které nemají provozovatele. Hůře průhledná voda je ve 4 koupalištích. Je mezi nimi i oblíbená přehrada Olešná u Frýdku Místku. Ve všech případech se ale jedná o nezávadnou vodu, kde je pravděpodobnost vzniku zdravotních potíží nízká. A dobře dopadly také analýzy zaměřené na cerkáriovou dermatitídu. Ta se projevuje zarudnutím kůže, vyrážkami a svěděním. Tady získávají hygienici vzorky sběrem plžů, kteří cerkárie vylučují. Nic takového se ale nikde zatím nepotvrdilo. Eva Panošová, Rádio Impuls, Moravsko. Kraj.
2: Více než 800 cestujících spalo ve francouzských rychlovlacích TGV. Vlaky na trase z Paříže do Lyonu měly totiž poruchu a uvízly na trati. Nikdo nebyl evakuován a cesta mezi francouzskými městy, která za běžných okolností trvá asi 2,5 hodiny, se protáhla téměř na 16 hodin. Píše o tom deník Le Figaro.
1: S Impulzem na hokej.
2: První semifinále už se hraje na hokejové mistrovství světa v Curychu. Domácí Švýcaři, kteří touží po prvním zlatu, bojují s překvapením šampionátu Nory. Severané usilují vůbec o premiérovou medaili. Teď máme po první třetině a Švýcarsko vede 1-0. Druhé semifinále se od 20 hodin bude hrát mezi Kanadou a Finskem. Finsko vyřadilo ve čtvrtfinále naše hráče. Ze čtvrtfinále hokejového mistrovství proti Finsku nás vyřadili individuální chyby. Rádio Impuls to v ranním vysílání řekl legendární Pavel Richter, který se během aktivní kariéry sám podílel na zisku 5 světových medailí. Současnou reprezentaci pochválil za zápasy se Švédy a Slováky a líbila se mu taky nominace sestavená trenérem. Celý turnaj by ale Richter letos nejradši nepořádal vůbec.
4: Já si vůbec myslím, že celkově je blbost, když je olympiáda, aby bylo mistrovství světa, protože některý ty hráči, jako třeba Trňák samozřejmě, když byl na olympiádě, už pojede na mistrovství světa, byl tak opotřebovaný, že by to možná nemělo ani žádný přínos. Ale to mužstvo bylo složeno z maximálně nejlepších hráčů, který v současné situaci byli k dispozici.
2: Richter doplnil, že dnešní semifinálová utkání bude sledovat z 50. svého syna. Slavit bude ale i jiná, s hokejem spojená rodina. 55. narozeniny má totiž právě dnes další ikona českého hokeje, Jiří Šlégr.
0: Krásné odpoledne vám přejeme z rádia Impuls. Já jsem Ludvík Pospíšil, 4 minuty po 16. hodině. Co byste řekli na kabát? Je tu malá dáma, jdeme na ní.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: dáme.
1: Kdybyste si mohli vybrat, co radši, jestli drahokamy nebo decibely lásky, no tak drahokamy už máme, decibely budou za chvíli a Michal David s nimi. Žijeme českou muzikou.
2: S Impulzem na fotbal.
1: Fanoušky zítra čeká rozlučka s českými reprezentanty. Ti se představí v posledním domácím přípravném utkání. Odehraje se v Praze na Letné od 16 hodin. Čeští reprezentanti změří síly s fotbalisty Kosova. Zápas bude sledovat náš sportovní reportér Standa Sigmund. Stando, dobré odpoledne.
3: Hezký den. Střetnutí bude zároveň poslední možností nováčků říci si o nominaci na mistrovství světa. Všichni prý nastoupí a dostanou dostatečnou minutáž. Naopak někteří hráči základní sestavy do utkání vůbec nezasáhnou. I když proti Kosovu bude hrát hodně pozměněná sestava, trenér Koubek se neobává, že by hráčům chyběla motivace a chuť po vítězství. Zároveň si ale vědom, že Kosovo v poslední době fotbalově hodně vyrostlo. V hledišti pražské Letné se přijde s reprezentanty před odletem na světový šampionát rozloučit zhruba 12 000 fanoušků. Z Letné Standa Sigmund.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90. Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
2: Kaufland.
5: Nenechte si ujít výprodej Věsku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Věsk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: McDonald's Cup, tak to chutná fotbal. Největší fotbalový svátek dětí je v plném proudu a letos se do něj zapojí rekordních 43 000 žáků. Od 11. května startují po celé republice krajská finále. Je jedno, jestli jsi holka nebo kluk, na hřišti jsme jeden tým. Celý ročník vyvrcholí svátkem fotbalu na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích, a to už 1. a 2. června. Sledujte naši jízdu na sociálních sítích a webu turnaje, ať vám nic neuteče.
11: Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Filip Martínek, co přesně děláš?
12: Připravuji dopravní relaci nejméně dvakrát do hodiny, jak s pomocí našich agentů, expertů na dopravu a také s nejnovějšími aplikacemi. Při výjimečných situacích přicházím s informacemi do vysílání několikrát do hodiny, abychom mohli naše řidiče informovat o nejnovějších dopravních zprávách, jak se zrovna vyvíjejí.
11: Co ti tady přináší největší radost?
12: Určitě to, když se veškeré nehody odstraní a kolony, co byly na silnici, se rozjedou a řidiči se dostanou do svého cíle živí a zdraví.
11: A co tě na této práci nejvíc baví?
12: To, že se dopravní situace mění z minuty na minutu a není stereotypní. Taky mě baví originální přezdívky některých našich agentů.
11: Rádio Impuls a Filip Martínek. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka.

0: 16. hodina, 26. minuta, ozývá se naše redakce.
1: Dřív než ostatní.
2: Dánský cyklista Jonas Vingegaard výhrou v předposlední 20. etapě potvrdil celkový triumf na Giro d'Italia. Závod skončí rovinatou etapou v Římě.

0: Sobota na Impulzo, po půl páté vás zveme na živák rádia Impuls. Tentokrát si dopřejeme nahrávku z roku 2023. Jak na českém Mejdanu s Impulzem hrála kapela Opět a Radeček, tak to si připomeneme tady na Impulzo. Bude to písnička Bratři. Ta vznikla jako usmíření, zároveň jako oslava parťáctví. Prý se takhle v písničce rozpustila jedna nepěkná hádka. Jak se to povedlo? Opět Radeček, Bratři, hned po půl páté, tady u nás.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Žijeme muzikou. Živák Rádia Impuls.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu vod jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem. Jsme jako židle a stůl.

0: come from Kanadu.
1: To je tempo, dohráno.
2: Autoimpulzy.
1: S Autoimpulzy se dnes podíváme do jedné z nejstarších soukromých benzínových pump v České republice. Vznikla v roce 1991 v obci Telnice na jižním Brněnsku. Reportér Tomáš Kabát se tam měl podívat a Tomáš dokonce vypátral původního majitele.
3: Už na první pohled to není pumpa jako každá jiná. Stojany se nachází neobvykle pod červenou sedlovou střechou s taškami. Žlutou omítku střídá povrch z kachliček. Je vidět, že i ty stojany hledá, co zpamatují. A zdejší vysavač, ten vypadá spíš jak odpadkový koš. Je obrostlý stromy a keři. Budovu navrhovala architektka Macková. Původně měla vypadat jinak. Úřady ale s podobou nesouhlasily. Stavba se totiž nachází v blízkosti památníků bitvy u Slavkova. Zásadní odlišnosti najdeme i v interiéru. Od pokladny projdete přes obchod až do hospody? Místní lidé z Telnice sem chodí na pivo. Původní majitel Karel Hrouzek vysvětluje.
4: Na těch pumpách jsou tak malý marže, že potřebujete nějakou podpůrnou hospodářskou činnost. Ať už obchodem, anebo bistrem, nebo restaurací, nebo cokoliv. Jo? Tak to potřebujete.
3: Vidím velkou obrazovku s českou vlajkou, takže tady jsou i sportovní přenosy?
4: Jo, chodí se sem dívat. No. Já už to tady 20 let nemám, takže teďka tady chodím důchodovat. Jo?
3: No, opravdu jako pípu s pivem nebo terč na hraní šipek, to jsem na benzínce ještě nikdy neviděl, jo? Takže i pro mě je to taková trošku rarita.
4: To takový lokální, no, to zázemí, no. Ale ono, když máte tady ve vesnici 4 hospody nebo 5, tak je to z ruky do huby, jo.
3: Říká bývalý majitel Karel Hrouzek o jedné z prvních soukromých benzínek v Česku. Z Telnice přeje hezký den Tomáš Kabát.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: D1, Praha, Plzeň a další místa. Ta všechna navštívíme v dopravě 007 už za chvíli na Impulzu.
1: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.
2: Pomalu otevíráš oči.
1: Hrajeme non-stop.

0: mobilní aplikace Rádia Impuls, zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Popojedeme, jsou to nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Budeme rádi, že se taky ozvete do naší mobilní aplikace nebo na linku 605 222 007. A začínáme na D1, na 49. kilometru směrem od Prahy na Brno. Tam se v levém pruhu srazilo osobní auto s nákladním. Kolem nehody zatím projedete bez čekání. V Praze vidíme kolonu ve Strahovském tunelu ve směru na Troju. V Plzni v Harantově ulici bourala dvě osobní auta. Podobné nehody se staly i na trase Mělník Mladá Boleslav u Vavřinče, dále na výjezdu z Líšan směrem na Rakovník a v Brně v Drobného ulici před křižovatkou s Pionýrskou směrem do centra. A to je všechno, přejeme šťastnou cestu.

0: Už za minutu zprávy Impulzu s Ivou Horákovou. Otálet s procházkou by se zítra mohlo nevyplatit. Slunce totiž čekáme ráno. Během neděle přijdou mraky z Bavorska, nejdřív na Šumavu, pak i dál. Zaprší, zabouří, teploty do 28 stupňů. Morava zůstane suchá.
1: Víkend s rádiem Impuls. Na neděli připadá den bez tabáku. Podařilo se vám seknout s kouřením? Jak na to? Dáte si občas tabáček bez výčitek? Máte nějakou neřest, které byste se chtěli zbavit? A co je pro vás opravdová pohoda? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli. Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
2: Foukáme radost. V prodejnách Alby vám nafoukneme famózní balónky pro každou příležitost. Čísla, písmena, zvířátka, postavičky z pohádek s nápisem a dokonce i balónky chodící nebo tahací na kolečkách. Zaskočte do Alby a odneste si originální balónkovou kytici, se kterou vždycky ohromíte. Alby, děláme radost.
3: Na aviatické pouti se zranili dva parašutisti. Páteřní dálnici v Rakousku blokují demonstranti. Hokejisté Švýcarska jsou docela blízko finále. Zprávy v pět nese Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Na aviatické pouti v Hradci Králové se zranili dva parašutisté. Po seskoku z vojenského letounu Kasa měli kvůli silnému větru potíže na dopadu. Jeden parašutista skončil v nemocnici, druhého ošetřili na místě. Na aviatickou pouť na Královéhradeckém letišti dneska dorazili tisíce lidí. Doprava na místě kolabovala. Na všech hlavních příjezdových trasách se tvořily kolony. Situace se začala zlepšovat po 13. hodině. Akce pokračuje i zítra. Vnímání roztroušené sklerózy se zásadně mění. Zatímco před lety právem patřila mezi nejobávanější lékařské diagnózy, dneska s ní umíme bojovat velmi efektivně.
4: Když mi to první doktor zjistil, tak řekl, neboj, dožiješ se 60 a to už mi bylo přesně. Na sociálku podávám žádost o penzi vždycky, tak říkám, vydržím, ať máte vztek.
5: Říká pacientka Růžena Bezáková. Svou diagnózu si vyslechla ve 32, tedy v typickém věku. Dnes necítí jednu nohu a chodí o berli. Ale vitálním důkazem lékařského pokroku, o kterém mluví i ředitel registru pacientů Jiří Drahota.
6: Roztroušená skleróza dřív, v okamžiku, kdy vám byla sdělena jako diagnóza, která se vás týká, často vzbudila nejenom obavy, ale spíše možná paniku, protože bylo to onemocnění a je to dodneška onemocnění, které je opředeno mnoha mýty.
5: Roztroušená skleróza častěji poskytuje ženy a v Česku komplikuje život asi 26 tisícům lidí. Příčina nemoci zůstává neznámá a vyléčit ji zatím taky neumíme. U většiny pacientů lze ale natolik zbrzdit její rozvoj, že ani ve stáří nestrácejí možnost aktivního života. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
3: Základní škola Bobrová na Žďársku je plná malých včelařů. Včelařský kroužek tu právě oslavil 20 let své existence. Vznikl spíš náhodou ze včelího roje usazeného v zahradě jedné z učitelek. Zakladatelka kroužku Ivana Řezníčková na to vzpomíná do dneška.
7: Tak se na mě jako na včelaře obrátila, ale já jsem byla začínající včelař. Jestli bych s tím něco neudělala, že už tam visí a že jí ho je líto, tak jsme ho sebrali ten roj a usadili do toho přírodovědného kroužku. Postupně přírodovědný zanikl a zůstali jsme my včelaři.
3: V minulosti vyhráli děti z kroužku z Bobrové na Žďársku několik soutěží a před dvěma lety získali i pohár ministra zemědělství. Kvůli velkému zájmu už jsou na škole dvě včelařské party, které přibližně za 2 týdny čeká první letošní stáčení medu. Ročně ho získají i 100 kilo. Brennerská dálnice je zavřená. Přes dálnici A13 řidiči osobních ani nákladních aut neprojedou až do večera kvůli demonstraci proti nadměrnému provozu a hluku. Uzavřená je i silnice nižší kategorie vedoucí souběžně s dálnicí. Brennerská dálnice je považována za hlavní přes alpský dopravní tah spojující střední Evropu a Itálii. Je dost možné, že po ní při cestě na dovolenou za mořem jezdíte taky.
1: S Impulzem na hokej.
3: Právě prožíváme závěrečný víkend na hokejovém šampionátu v Curychu a to zostra, protože ho jako první načínají domácí Švýcaři. Ti v cestě za prvním zlatem čelí v úvodním semifinále hlavní senzaci turnaje z Norska, ale blíž finále jsou Švýcaři. Na začátku, respektive po druhé třetině, vede Švýcarsko nad Norskem 4-0. Druhé semifinále od 20 hodin se hrají týmy Kanady a Finska, které vyřadilo ve čtvrtfinále Český výběr. Dánský cyklista Jonas Vingegaard potvrzuje roli nejlepšího jezdce. Vítězstvím v předposlední 20. etapě stvrdil svůj celkový triumf na Giro d'Italia. Stane se osmým mužem historie, který vyhraje všechny tři Grand Tour. 109. ročník Gira vyvrcholí zítra rovinatou etapou na okruzích v Římě.
0: 4 minuty po 17. hodině čekají nás čisté záchody. Kdo zná písničku Daniela Landy Šance dobře, tak ví, o čem mluvím. Já jsem Ludvík Pospíšil, hezký podvečer.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Žijeme českou muzikou na Impulzu, za chvíli Honza Kalousek, Chodím ulicí, ještě předtím Dua Lipa. České pivo je v Británii prosulé svou chutí. Není proto divu, že se na ostrov vyvozí nejen uvařené pivo, ale i chmel.
1: Nejméně 5 anglických pivovarů využívá při výrobě kvalitního ležáku chmel z oblasti Žatecka, a tak žádný div, že londýnský Guardian se zaměřil na jeho kvalitu. Píše, že ji poslední léta ovlivňují sucha, jen čtvrtina českých chmelnic je totiž zavlažována. Reportér Guardianu se vydal přímo do chmelařského institutu v Žatci. Zkoumají tam nové odrůdy, odolné vůči vyšším teplotám a suchu. Jde zejména o to, jak nahradit při nedostatku vláhy alfa kyselinu, která dodává chmelu jeho hořkost. Podle Guardianu výzkumníci úzce spolupracují s odběrateli, když testovali před časem v jednom z pražských výčepů novou odrůdu, odměnili ji hosté potleskem a s vlastními půl litry se stavili do řady, aby si přidali. V Žatci teď doufají, že nové kultury uspějí i v zahraničí. Žatecká odrůda chmele je naším zlatem, cituje Britský list vedoucího šlechtění Vladimíra Nesvadbu. Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.
0: Bude vás zajímat, že v českých restauracích je pivo 3x i 4x levnější než na britských ostrovech.
2: Jsou tady.
3: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
3: Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silver Crest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
9: Právě teď spouštíme kouly a zároveň s tím i štětku do prvního dnešního komína, jo? Takže si to moc užíváme tady na Praze 10 s úžasným výhledem.
8: Je vynalézavý.
10: Obě dny dohromady do pusy, jako. Fouka, a ono to netaha. Potom udělá víc páčků, že jo?
8: Je nezastavitelný.
11: Cesta na Svatou hory, poutní místo do Příbramy. Jsem právě teď vylezl po nejdelších schodech v České republice. 6 minut a 30 vteřin.
8: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.

0: víkend můžeme tak trochu rekapitulovat ve hře Halo tady Impulzovi. Udělali jsme radost třem šťastlivcům tento týden, byli připraveni a ze hry Halo tady Impulzovi si odnesli výhru. Úspěšně týden odstartoval Radek, Nikola si hned v úterý vytočila dvojnásobek, tedy 20 000 korun a týden hezky zakončila i Monika, která si málem vytočila smolíka, ale nakonec z toho byl základ, tedy krásných 10 000 korun.
1: Halo tady Impulzovi.
2: Dobré ráno. Mončo, je vidět, že jste fanoušek Halo tady Impulzovi a určitě budete chtít zatočit i výherním kolem.
1: Zkusíme to.
3: Práskni do toho.
4: Dva, jedna, jedu.
3: Je tam základ, dobrý. Zůstalo vám to, hnedka vedle byl smolík, už jenom kouseček a málem se o to přišla. Ale dobrý, dobrý.
2: Je to tam, tu desítku prostě máte a 10 000 pomůže, nemám pravdu.
1: No určitě.
0: Znovu hrát budeme hned po víkendu v pondělí mezi 5. a 9. Registrovat do naší hry se můžete v žluté aplikaci nebo textovkou na čísle 906 1109 a jde to i na našem webu.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
6: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Tady je víkendový impuls, na vaše zprávy odpovídáme rádi a dokonce na to máme odborníka, říkáme mu tiskový mluvka.
1: Pošta Saši Hemaly.
2: A přátelé, je tu opět sobota. Jenom připomínám, že už příští týden pro vás na Impulzu chystáme jedno překvápko. A pokud máte rádi Richarda Krajča, myslím, že budete mít radost. No a teď už k vašim zprávám. Píše mi paní Eva, že se jí nedaří přihlásit do hry Halo tady Impulzovi. No, milá Evičko, to je mi nějaké zvláštní. U nás všechno funguje. Možná zkuste formulář vyplnit ještě jednou, mrkněte, jestli máte všechno správně vyplněné a kdyby to pořád nefungovalo, určitě nám dejte vědět. Ozvala se taky Marie. Prosím, prosím, prozraďte mi název písničky, co hrála ve středu v 17.23. Moc děkuji. Maruško, jak se tak koukám, tak myslím, že ve středu v tento čas to byla Jana Kirchner a její legendární Modrá. Doufám, že jsme se trefili. A poslední dnešní zpráva přišla od Radka, který se ptá, jak má zapojit svoje milionové kolegy, aby jim Vlasta Korec také zahrál na šichtu. Milý Radku, zcela jednoduše. Stačí jít na impuls.cz, napsat nám, co děláte a proč jsou právě vaši kolegové milionoví. A pak už jen počkat, až vám Vlasta zavolá. No a to by bylo pro dnešek asi všechno. Mějte pohodovou sobotu a já se budu těšit opět zítra. Váš Saša Hemala.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

0: Tady je víkendový impuls, teď bychom rádi slyšeli název naší republiky, bohužel nepovedlo se.
1: Dřív než ostatní.
2: Hokejisté Švýcarska jsou prvními finalisty světového šampionátu v Curychu. 6-0 porazili Nory. K úspěchu domácích se vrátíme ve zprávách v 6.
1: Víte, jak se nejsnadněji přihlásit do hry Halo tady Impulzovi? Aplikace Rádia Impuls.
3: Halo tady Impulzovi?
4: To bylo moc ano. Pěkné, halo tady Impulzovi.
1: Přihlašovat se můžete každých 5 minut a čím víc přihlášení, tím větší šance, že vám zavoláme. Formulář do Halo tady Impulzovi přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D11 na 18. kilometru na nájezdu směrem na Prahu se srazila 2 osobní auta a částečně brání provozu. Doprava tam zpomaluje. V Brně se na křižovatce Sokolově a Hněvkovského ulice srazila 2 osobní auta. Vytekl olej. Jdeme na Děčínsko do České Kamenice. V Lužické ulici na železničním přejezdu vypadla sněhová světelná signalizace. Trochu předbíhám, dejte tam prosím pozor. A na D4 na 15. kilometru směrem ze Strakonic na Prahu stojí v pravém pruhu porouchané osobní auto. Kde se měří?
5: Zdravím všechny. Na ulici 5. května v obou směrech řádí šedá Škoda Kodiaq. Bacha na ní.
0: Přejeme vám šťastnou cestu a taky se ozvěte, jak to vypadá na silnici, po které teď jedete. Buď se můžete ozvat do naší mobilní aplikace, tam je dole ikonka, klepnete, mluvíte, samo se to odešle, krásně to funguje. Nebo 605 222 007, stará dobrá telefonní klasika.

0: Už za chvíli 18. hodina, zítra k nám zabloudí mraky z Německa, ale až po obědě. Ráno čekáme ještě slunce, polojasno, potom se zatáhne nejdřív na Šumavě, pak dál ve vnitrozemí, může pršet a můžou přijít bouřky. Teploty maximálně 28 stupňů jako dnes a na Moravě by mělo zůstat sucho.
1: Pšt, už jste to slyšeli? Příští týden se na Impulzu něco chystá. A Richard Krajčo v tom má prsty. Víc prozradit nemůžeme.
2: Ale jedno víme jistě. Narozeniny slaví on, dárek dostanete vy. Týden s Richardem Krajčo.

0: Výměny ministrů Babiš připouští až po roce vlády. Do Česka míří mraky a déšť. Hokejisté Švýcarska jsou ve finále šampionátu. Je 18 hodin. Hezkou sobotu přeje Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
0: Česká vláda zatím zůstane tak, jak je. Premiér Andrej Babiš odmítá personální změny. Výměny ministrů označuje za nesmysl. Uskutečnit by se podle něho mohly až po ročním zhodnocení práce členů kabinetu ANO, SPD a motoristů. Babiš se na dnešní akci úřadu vlády Strakovka žije zemědělstvím taky vyjádřil před novináři ke vztahům s prezidentem Petrem Pavlem. Nechtěl ale odpovědět na dotaz, zda je ještě možná účast hlavy státu na červencovém summitu NATO v Ankaře. Výskyt silných bouřek podle čerstvé předpovědi meteorologů hrozí na většině území Čech a v části Moravy. Výstraha platí pro dnešek i zítřek a týká se taky krupobytí, přívalového deště a vichru o rychlosti až 70 km v hodině. V bouřkách může hlavně v neděli místy spadnout až 30 mm srážek, tedy 30 litrů na metr čtvereční, přičemž hrozí rozvodnění menších toků. Varování míří i na dopravu, protože vítr a kroupy zase můžou lámat větve, což by mohlo omezit provoz na silnicích a železnicích. Policie chce zrušit své oddělení v Bílovci na Novojičínsku. Radnice města s tím ale ostře nesouhlasí. Odchod státní policie občané odmítají, odmítá ho i zastupitelstvo a starosta Bílovce Martin Holub.
2: Je něco jiného, když je oddělení státní policie ve městě a pak vám ho zruší a dají ho do vedlejšího města. Určitě to má jak psychologicky vliv na občany, tak prostě i na tu bezpečnost, jo? Že by to mělo nějaký dopad.
0: Rozhovor se starostou Bílovce na Novojičínsku Martinem Holubem si poslechněte za 35 minut. Právě pan Holub je naším víkendovým mužem na radnici. V Římě se splašili koně. Zvířata se rozutekla do ulic města během nácviku vojenské přehlídky ke státnímu svátku. Koně v provozu cválali po ulici. Po neobvyklé podívané zůstaly materiální škody a dvě lehce zraněné ženy. Americké detenční centrum v New Jersey zažívá brutální střety kvůli hromadné hladovce stovek imigrantů. Federální agenti tvrdě zasahli proti demonstrantům, kteří podporují vězněné uprchlíky. Nejvyšší imigrační šéf Tom Homan hrozí nuceným krmením vězňů.
3: Jedná se o soukromou věznici. Funguje na základě komerčního kontraktu pro potřeby imigračního úřadu. Protesty a hladovka se týkají nehumánního zacházení. Uvěznění imigranti dostávají zkažené jídlo. Dozorci ignorují vážné zdravotní stavy. Zařízení se šíří nemoci, jako je nebezpečná chřipka, záněty spojivek a infekce močových cest. Trýznivá situace ve věznici se přesunula už i za brány centra. Tam vězně podporují stovky demonstrantů. Imigrační agenti na rozehnání davu použili slzný plyn. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: S Impulzem na hokej.
0: Hokejový šampionát zná prvního finalistu. Hokejisté Švýcarska deklasovali v úvodním semifinále domácího mistrovství v Curychu 6-0 Norsko. Švýcarsko si tak zítra po třetí za sebou zahraje o zlato, na které dosud nedosáhlo. Druhé semifinále od 20 hodin se hrají týmy Kanady a Finska. A teď zpráva, kterou ve širší verzi zpracujeme do zpráv v 19 hodin. Zatím víme pouze to, že policisté vyšetřují smrt ženy v bytovém domě v Havířově. Na síti X uvedli, že na ní dnes odpoledne zaútočil soused. Muže policisté na místě dopadli.
4: 4 minuty po 18. hodině známe první písničku, kterou si zahrajeme. Vybral jsem Richarda Millera, Nebude to lehké. Jsem Ludvík Pospíšil a přeju vám krásný večer.
1: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: říct.
1: Za chvíli Reddy Kirken, zítra máma, taky George Michael. Tady na Impulzu, tentokrát se vás ptáme o víkendu, jestli se vám podařilo seknout s kouřením. Na neděli, na zítřek totiž připadá Světový den bez tabáku. To vás nechceme k ničemu posunovat, nechceme moralizovat, ani poučovat, prostě jenom se ptáme.
2: Milí Impulzovi, tady váš posluchač Emil. Ano, hodně jsem kouřil, strašně moc a švihnul jsem s tím. V 95. roce ze dne na den jsem to zahodil a je pokoj. Dneska mi to už vůbec ani nepřijde, abych začal znova kouřit. Mějte se hezky, Emil.
1: Emile, děkujeme a podíváme se na další názor.
3: Já jsem začal kouřit na vojně. Potom jsem se vrátil z vojny, začal jsem jezdit kamionem. A když jsem kouřil už 40 denně, tak mě to naštvalo. Koupil jsem si elektronickou cigaretu, s tou cigaretou elektronickou jsem se dopracoval k tomu, že jsem přestal, úplně přestal.
1: Tak gratulujeme. A co vy? Podařilo se vám seknout třeba s kouřením nebo s nějakým jiným zozvykem, a nebo si občas tabák dáte bez výčitek? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007 do našeho WhatsAppu.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odhodlaný.
7: Mají to vedené v Pelhřimově, tam prostě agentura Dobrý den napočítala chlapci, který se jmenuje Nikolaus Mach, tak 1401 stromů obejmu za 60 minut, jo. No já těch 308 a potom jsem si píchnul větev do oka.
6: Je vytrénovaný.
8: Po dlouhých letech jsem na bruslích na této magistrále, která má v současné chvíli dva okruhy. Já jsem na tom u Frimburku, je to alespoň 10 metrů široká bruslařská cesta a ten ovál má něco přes 3 kilometry, by to mělo mít.
6: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.

0: Tady je víkendový impuls, po půl sedmé budeme hrát Pavla Haberu, Kým pri mě spíš. Teď se maličko ponoříme do historie, no možná někteří z nás se ponoří trochu víc, jestli pak si vzpomenete, jaké to bylo, když vám bylo 18. První lásky, první mobil, první džíny a pocit, že celý svět máte na dlani. Právě k těmto vzpomínkám se na impulzu vracíme každý všední den po 15. hodině. Tak si s námi připomeňte dobu, kdy vám bylo 18. Na Impulzu.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Jiří Šeringera, jahody mražený, tak to bude takový malý desert na večer, neškodný za chvíli.
1: Muž na radnici.
0: Kriminálníci by se radovali, lidé v Bílovci na Novojičínsku to ale vidí jinak. Protestují proti plánům na zrušení policejního oddělení u nich ve městě. Ve vysílání teď zdravím starostu Bílovce Martina Holuba. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Co by podle vás to s Bílovcem udělalo?
2: No, řeknu to na rovinu, my si vůbec tady tu variantu nepřipouštíme, protože zpátky pár měsíců jsme byli vyhodnoceni jako skokaní v České republice ohledně bezpečnosti ve městě a po pár měsících se dozvídáme tady to, že státní policie by se měla rušit v Bílovci. Budeme dělat všecko pro to, aby se dal najevo nesouhlas jak všech okolních starostů, tak občanů Bílovce, tak celého zastupitelstva Bílovce a samozřejmě i vedení města.
0: Policie argumentuje nízkou kriminalitou. Myslíte, že by se to zhoršilo?
2: Je něco jiného, když je oddělení státní policie ve městě a pak vám ho zruší a dají ho do vedlejšího města. Určitě to má jak psychologicky vliv na občany, tak na tu bezpečnost, jo, že by to mělo nějaký dopad. Určitě by se to nějakým způsobem mohlo podepsat.
0: V pondělí jste měli v Bílovce mimořádné zastupitelstvo, tam jste ostře nesouhlasili a myšlenku odmítli. Už existuje nějaká reakce?
2: My jsme měli pozvané zástupce krajského ředitelství a ti nám vysvětlili situaci. Sdělili nám, že prostě ještě to není rozhodnuté, teď se bude o tom asi ještě jednat. Doufám, že se ještě o tom bude jednat a že přispějeme k tomu, aby tady k tomu nedošlo.
0: Radši bych skončil pozitivně. Co vám jako starostovi dělá v Bílovci radost?
2: No v každém případě počasí, ale samozřejmě dělá mi radost spoustu věcí tady v Bílovci. Dělají mi tady radost sportovci, seniori, kteří jsou aktivní, občané, kteří se zapojují do projektu ve městě, vyjadřují se k tomu. Takže to jsou velice příjemné věci, které každého starostu musí.

0: potěší.
1: Hostem vysílání Rádia Impuls byl starosta města Bílovec na Novojičínskou Martin Holub. Pane starosto, děkuji a mějte se dobře.
0: Já vám taky děkuji a přeji taky všem příjemný zbytek dne.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

0: Sobota 30. května o víkendu pro vás na Impulzu vysílají milionoví moderátoři vždy po 20. hodině. Dnes se na vás těší zpěvák Igor Tymko ze skupiny No Name.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutosměr Praha. Bílý čepice. Dodávce neoznačený.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Na pódiu miliony fanoušků. Éteru snad miliony posluchačů. Igor Tymko z No Name. Ten chlap vás dostane do varu. Už tenhle víkend po 8. večer. Milionoví moderátoři. Jenom na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Milí agenti, teď je čas pro vás. Jsou to nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 na 300 km se směrem na Ostravu srazila dvě osobní auta. Blokují jeden pruh, kolem nehody projedete plynule. Na Mladoboleslavskou v Dobrovici se v Komenské ulici srazila dvě osobní auta. Podobná nehoda se stala na Českobudějovickou v Roudném ve Vidovské ulici. Dále v Hluboké nad Vltavou v ulici U Fáberu leží na vozovce spadlý strom, na místě jsou už hasiči. V Plzni v Borské ulici poblíž křižovatky s Folomavskou se střetlo osobní auto s autobusem. A srážku dvou osobáků ještě hlásíte v Praze 5 v Hradlické ulici poblíž křižovatky s Puchmajerovou ulicí. Teď vám přejeme šťastnou cestu, dobře dojeďte a taky nám dejte vědět, jak se vám jede do naší mobilní aplikace nebo na linku 605 222 007. Tady je Impuls.

0: Víkendový program Rádia Impuls, za chvíli 19. hodina. Lída u Velvar dnes naměřila 29 stupňů Celsia. Ve středních Čechách přitom hodně foukalo. Díky, že vysíláte s námi. I zítra čekáme vysoké teploty, až 28 stupňů. Modrá obloha bude dopoledne, pak přijdou mraky, přehánky, bouřky, nejdřív na Šumavu a potom do zbytku Čech.
1: Víkend s Rádiem Impuls. Na neděli připadá den bez tabáku. Podařilo se vám seknout s kouřením? Jak na to? Dáte si občas tabáček bez výčitek? Máte nějakou nezest, které byste se chtěli zbavit? A co je pro vás opravdová pohoda? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli. Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
2: Policie v Havířově šetří sousedskou vraždu. Při požáru v Roudnici se 7 lidí nadýchalo kouře. Švýcarsko vyhlíží svého finálového soupeře. Dobrý podvečer přeje Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Policisté vyšetřují smrt ženy v bytovém domě v Havířově na Karvinsku. Na síti X uvedli, že na ní zaútočil soused. Muže policisté zadrželi. Tragédie se stala odpoledne. Na místě jsou také krizoví interventi. Koupaliště Dubice v České Lípě dnes patřilo dětem. Dětským dnem tady zahájili třetí letní sezonu. Areál vybudovalo město za 300 milionů korun. Celkově pojme více než 850 návštěvníků. Starostka České Lípky Jitka Wolfová říká, že v plánu mají další investice. V areálu má vyrůst například dětské hřiště.
3: Potom v další části by měla být taková veliká žába, která bude prolézačkou pro děti. Chceme tam i boxy na kola, i na elektrokola s dobíječkami a pokud nám to tam vlastně možnosti dovolí, že bychom tam chtěli mít takový menší pump track.
2: Součástí areálu v Dubici je velký bazén, dětské brouzdaliště, vodní areál nebo minigolf. Vstupné zůstává pro dospělého stejné jako loni 150 korun, děti zaplatí třetinu. 7 lidí se nadýchalo kouře při požáru v Roudnici nad Labem. Obyvatel bytu, ve kterém v paneláku hořelo, skončil v nemocnici. Krajští hasiči to píšou na síti X. Škodu i příčinu požáru zjišťuje vyšetřovatel. Hlášení o požáru dostali hasiči zhruba v 8 ráno. Zasahl byt ve třetím patře domu na sídlišti Hracholusky. Oheň dostali hasiči pod kontrolu přibližně za 20 minut. Celkem bylo evakuováno a zachráněno 10 lidí. Sokolov marně schání lékaře do vznikající polikliniky. Přestavba bývalé hygienické stanice za skoro 70 milionů korun přitom skončí už na podzim. Většinu prací platí Evropská unie jako kompenzaci za útlum těžby.
4: Město zatím pronajalo jen necelou polovinu z 12 chystaných ordinací. O rozvolnění podmínek ale neuvažuje. Prioritou zůstává sehnat nové lékaře a ulehčit tak těm, co v Sokolově pracují a jsou totálně přetížení. Noví doktoři mají nárok také na další pobídky, ať už od města nebo Karlovarského kraje. Jde o nájemní byty, stavební pozemky nebo peníze na vybavení ordinací. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Průměrná mzda v soukromém sektoru vyjádřená v eurech se v Česku letos meziročně zvýšila o 9%. V přepočtu je bez pár korun 50 tisíc korun. Růst patřil k nejrychlejším ve středoevropském regionu. Ve srovnání zemí Vyšegrádské skupiny jsou české mzdy druhé nejvyšší po Polsku. Ze sousedních zemí pobírají nejvyšší mzdy Rakušané, letos v průměru 133 tisíc korun, což je meziročně o 10% víc. Ebola v Kongu se šíří velmi rychle. Podle Lékařů bez hranic nebylo nikdy v minulosti tak brzy po vypuknutí epidemie zaznamenáno tolik nakažených jako teď v provincii Ituri na východě Konga. Organizace to uvádí na síti X s tím, že situace je tam 2 týdny po vyhlášení epidemie stále velmi znepokojivá. Kongo hlásí přes 900 lidí s podezřením na tuto.
1: S Impulzem na hokej.
2: Hokejisté Švýcarska se těší na zítřejší finále. V úvodním semifinále domácího mistrovství světa v Curychu totiž deklasovali překvapení turnaje Norsko 6-0. Zahrají si tak třetím rokem po sobě o zlato, na které dosud nikdy v historii nedosáhli. V nedělním finále se od 20:20 utkají s vítězem zápasu Kanada-Finsko.
0: Jak to dopadne, na to si musíme počkat do večera. Teď pro vás máme Petra Muka a písničku Láska tě spoutá. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju vám krásný víkendový večer.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Víkendový program Rádia Impuls, žijeme českou muzikou, za chvíli Michal David a Nonstop, ještě předtím Adele, no a taky něco pro fotbalové fanoušky.
1: S Impulzem na fotbal.
0: Reprezentace se připravuje na mistrovství světa, už zítra ji čeká přátelské utkání s Kosovem. Trenér Koubek po zápase škrtne tři jména, která se do konečné nominace na šampionát v Americe nevejdou.
2: Kdo má o letenku zájem obrovský, to je 17-letý Hugo Sochůrek. Musí ale postupně, nejdřív se otrkat v nové partě.
3: Viděl jsem, že už musím tykat, protože mi to říkali i hráči ze Sparty. A byl jsem jako trošku nervózní, spíš jsem se na to těšil, že potkal takovýhle jako velký jména.
2: Když se talentovaný záložník dostal do aktuálního předběžného výběru, rázem se stal spoluhráčem několika svých vzorů.
3: Nejvíc mě asi potěšila gratulace od Ládi Krejčího, hráč, na kterého jsem koukal jako malý v televizi. A když jsem dostal od ní zprávu, tak to bylo hezký.
2: Kdo už z repre srazu vyukaný není a o místo v letadle se nejspíš bát nemusí, to je defenzivní mazák Tomáš Holeš. Ten proto už přemýšlí o turnaji.
4: Cíl je prostě postup ze skupiny. A pak se může stát cokoliv v těch vyřazovacích zápasech.
2: Čechy v základní skupině čeká papírově srovnatelná Jižní Korea, slabší Jihoafrická republika a silnější Mexiko. Postup garantuje druhé místo, mělo by ale stačit i to třetí. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.

0: Peter Redeček a všechno je v pořádku, tak to je muzika, která vás čeká na Impulzu hned po půl osmé. Kdo zrovna vysílá, co právě teď hraje, jaké soutěže běží ve vysílání i na našich sociálních sítích, anebo ty nejlepší momenty z našeho vysílání, to všechno najdete teď na jednom místě, na našem novém webu impuls.cz. Najdete tam nejen zajímavosti a užitečné informace, ale taky registraci do hry Halo tady Impulzovi, možnost poslat někomu svůj úsměv, anebo zapojit do vysílání své milionové kolegy. A to všechno pohromadě na webu Rádia Impuls. www.impuls.cz.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Za chvíli nám bude zpívat Marie Rotrová, Lásko voníš deštěm, Simpulzovic krabičky, ale ještě předtím se dopřejeme krimi na víkend. Reportér Václav Komárek připravil přehled kuriózních policejních případů tohle týdne.
1: Krimi na víkend.
0: Ahoj Vašku.
2: Hezký den. Mladíci z Brna se pokusili vloupat do automatu s Pokémony. Cenné kartičky s oblíbenými postavičkami chtěli ukrást z obchodní pasáže v centru města. Policisté je přistihli zrovna

0: podvodníky přesvědčil, že je herec Johnny Depp a přijede za ní do Tábora. Ženě nakukal, že nemá na letenku a ta mu poslala 50 tisíc korun. Až pak si uvědomila, že se o hollywoodskou celebritu nejednalo. Své peníze už pravděpodobně nikdy neuvidí. A nakonec se podíváme do Berouna za strážníky, kteří se snažili odchytit dva oslíky. Zvířata se procházela po městě poté, co utekla majitelce. Strážníci odchyt zvládli, oslíkům se nic nestalo a už jsou zpátky v ohrádce. Hezký víkend přeje Václav Komárek.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: tolik Marie Rotrová, za chvíli Karel Gott a Charlotka Gottová. Srdce nehasnou, žijeme českou muzikou na Impulzu.
1: Radio Impuls, doprava 007.
0: A teď už to trochu rozpohybujeme, jsou to nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na trase Vodněny České Budějovice před Sedlcem bourala dvě osobní auta. Na Pelhřimovsku v Moravči směrem na Novou Cerekev havaroval motorkář. Nehodu osobního auta hlásíte v Praze na Barandovském mostě směrem na Smíchov. Nehoda blokuje jeden pruh. A srážku dvou osobáků šetří policie na Litoměřicku na průtahu Lovosic v Terezínské ulici. Teď už vám přejeme šťastnou cestu a hlavně dobrý dojezd s Impulzem.

0: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa. Ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý

0: Už za chvíli 20. hodina, po 20. hodině k mikrofonu nastoupí náš milionový moderátor, a to Igor Týmko ze skupiny No Name. Já jsem Ludvík Pospíšil, na sešenou se budu těšit zítra, a teď mám pro vás ještě rychlé informace o počasí. Zítra čekáme silné bouřky, hrozí na většině území Čech a v části Moravy. Výstřel se týká i krupobytí, přívalového deště a vichru o rychlosti až 70 km za hodinu. A to hlavně odpoledne, ráno čekáme ještě slunce, teploty zítra až 28 stupňů.
1: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Na Liberecku hořely hned dva lesy. Vietnam pustí na amnestii 10 000 vězňů. Hokejisté Kanady a Finska začínají bojovat o finále. Je 20 hodin. Hezký večer přeje Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Hned ke dvěma požárům lesa odpoledne vyjížděli hasiči v Libereckém kraji. Hořelo na Jablonecku a Českolipsku. Přestože byly na opačných koncích kraje, ohlášeny byly v rozmezí pouhých několika minut. V obou případech se hasičům podařilo oheň zdolat. Nikdo se nezranil, příčiny a škody hasiči zjišťují. První požár byl v Tanvaldu na Špičáku, druhý u obce Holany v oblasti Oslovic. Kauza zanedbaného domova pro seniory na Kladensku graduje. Středeční zásah policie a záchranářů ve Lhotě provázejí silné rozpory. Zatímco záchranné týmy mluví o špatném stavu klientů, jednatel zařízení jakákoliv pochybení odmítá. Verze se rozcházejí i v důvodu zásahu. Podle vedení šlo o plánovanou žádost o pomoc. Úřady ale trvají na tom, že reagovali na podnět policie a záchranářů. Dopravě v Plzni se v pondělí výrazně uleví. Po více než roce se pro auta i MHD otevře Rolnické náměstí. To je důležitou spojkou mezi městskými částmi Lobzy a Slovany.
3: Osobní auta a autobusy se na Rolnické náměstí vrátí v pondělí. Stavbu kanalizace zahájenou loni v květnu prodloužily archeologické nálezy, stabilizace svahu, tvrdé podloží a další problémy. Dokončovací práce poběží do půlky srpna, kdy bude povolen vjezd i vozům nad 3,5 tuny. Místo dostalo novou podobu, silnici lemují sloupy s osvětlením. V budoucnu ponesou troleje, autobusy tu nahradí trolejbusy. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
2: Tisíce vězňů dostanou ve Vietnamu svobodu, země totiž na začátku června udělá amnestii. Z vězení vyjdou i desítky cizinců. Podle ministerstva bezpečnosti se tak stane u příležitosti sjezdu komunistické strany a voleb do Národního shromáždění. Sjezd se konal v lednu, volby v březnu. Vietnamský režim oznamuje amnestie při různých příležitostech často. Minulý rok bylo propuštěno rekordních více než 22 tisíc vězňů. V zemi je více než 190 tisíc lidí za mřížemi.
1: S Impulzem na hokej.
2: Startuje druhé semifinále mistrovství světa v hokeji. O zítřejší finále v Curychu teď bojují už od 8 hodin. Hraje se druhá minuta první třetiny, Kanada a Finsko. Zatím je to bez branek. Prvním finalistou je Švýcarsko, které odpoledne porazilo Norsko. Ze čtvrtfinále hokejového mistrovství proti Finsku nás vyřadili individuální chyby. Rádiu Impuls to v ranním vysílání řekl legendární Pavel Richter, který se během aktivní kariéry sám podílel na zisku 5 světových medailí. Současnou reprezentaci pochválil za zápasy se Švédy i Slováky a líbila se mu taky nominace sestavená trenérem. Celý turnaj by ale Richter letos nejraději nepořádal vůbec.
4: Já si vůbec myslím, že celkově je blbost, když je olympiáda, aby bylo mistrovství světa, protože některý ty hráči, jako třeba Pastrňák, samozřejmě, když byl na olympiádě, už je pojede na mistrovství světa, byl tak opotřebovaný, že by to možná nemělo ani žádný přínos. Ale to mužstvo bylo složeno z maximálně nejlepších hráčů, který v současné situaci byli k dispozici.
2: Richter doplnil, že dnešní semifinálová utkání sleduje z 50. svého syna, slavit bude ale i jiná s hokejem spojená rodina. 55. narozeniny má totiž právě dnes další ikona českého hokeje Jiří Šlégr. A tenista Martin Krumich v Košicích postupuje do finále. Na antuce po 2,5hodinovém semifinále udolal Matiase Erharda z Francie. O premiérový challengerový titul si zítra zahraje 23-letý Čech s Kilianem Feldbauschem ze Švýcarska.
1: Rádio Impuls. Vysílají milionoví moderátoři.

0: Radio Impuls. Vysílá milionový moderátor Igor Tymko.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někde mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit,

0: Občas na tebe zapomenu. Michal Malátný alias frontman kapely Činasky sám s láskou spomína na svoje životné obdobie, kedy si jednoducho zobral na záda vak a vydal sa smerom sám. Jednoducho šiel a šiel, aj keď nevedel kam. Logicky, že s príchodom rodiny sa človeku život otočí o 360 stupňov. A tak tulácké boty, ktoré Michal miloval, musia ísť na chvíľku bokom. Povedané jazykom kapely Činasky, měl bych si boty vzout. Hladíte Impuls a novou českou muziku na něm.
1: Měl bych si boty vzout, myšlenky nech.

0: Radio Impuls. Radost ze života. Radio Impuls. Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na Rádio Impuls. Rádio Impuls je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Dobrý večer, u zprávy v 9 pře Iva Horáková. Ve Gdyni na Domažlicku spadl na ženu strom. 56-letá žena má středně těžká zranění a skončila v nemocnici. Strom spadl zřejmě kvůli větru. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před silnými bouřkami, které dnes a zítra zasáhnou většinu Čech a část Moravy. Doprovázet je může krupobytí, přívalový déšť i vítr o rychlosti až více než 70 km za hodinu. V deštích může hlavně zítra místy spadnout až 30 mm srážek, tedy 30 litrů na metr čtvereční. Vnímání roztroušené sklerózy se zásadně mění. Zatímco před lety právem patřila mezi nejobávanější lékařské diagnozy, dnes s ní umíme bojovat velmi efektivně.
2: Když mi to první doktor zjistil, tak řekl, neboj, dožiješ se 60 a to už mi bylo přesně. Na sociálku podávám žádost o penzi vždycky, tak říkám, vydržím, ať máte vztek.
3: Říká pacientka Růžena Bezáková. Svou diagnózu si vyslechla ve 32, tedy v typickém věku. Dnes necítí jednu nohu a chodí o berli, je ale vitálním důkazem lékařského pokroku, o kterém mluví i ředitel registru pacientů Jiří Drahota.
4: Roztroušená skleróza dřív, v okamžiku, kdy vám byla sdělena jako diagnóza, která se vás týká, často vzbudila nejenom obavy, ale spíše možná paniku, protože bylo to onemocnění a je to dodneška onemocnění, které je opředeno mnoha mýty.
3: Roztroušená skleróza častěji poskytuje ženy a v Česku komplikuje život asi 26 tisícům lidí. Příčina nemoci zůstává neznámá a vyléčit ji zatím taky neumí. U většiny pacientů lze ale natolik zbrzdit její rozvoj, že ani ve stáří nestrácejí možnost aktivního života. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Zima se silničářům pěkně prodražila. Cestáři v Libereckém kraji utratili nejvíc peněz za posledních 10 let. Náměstek tamního hejtmana Daniel David přesto říká, že to byla zima průměrná.
5: Počet zásahových dní byl zhruba asi o 10 méně, než bylo v loňské sezóně. Za to jsme však vysypali víc posypového materiálu a soli. Letošní zima proběhla tak, že jsme nezaznamenali nějaké výrazné stížnosti na kvalitu zimní údržby, což oproti předchozím zimám je také výrazný pokrok.
1: Za letošní zimní údržbu silnic vydalo hejtmanství přes 154 milionů korun. Nejméně zaplatilo před 4 lety, kdy z jeho kasy šlo o 70 milionů míň. Celkem se liberečtí silničáři zvládli postarat o necelé 2000 kilometrů. Írán zasáhl základnu v Kuvajtu. Útok zranil 5 amerických vojáků a silně poškodil 2 americké bezpilotní letouny za víc než 1 000 000 000 korun. Íránci na základnu udeřili v době, kdy Spojené státy zvažují dohodu o prodloužení křehkého příměří, které platí od dubna, ačkoliv obě strany od té doby občas na sebe zaútočí. A právě se hraje druhé semifinále mistrovství světa v hokeji. O zítřejší finále v Curychu bojují Kanada a Finsko. Po první třetině vede Kanada 2-1. Prvním finalistou je Švýcarsko, které odpoledne porazilo Norsko. Americká tenistka Coco Gauffová titulná Roland Garros neobhájí. Ve třetím kole prohrála s Anastázií Potapovovou z Rakouska. A přidám i počasí na zítřek. Čekáme zpočátku polojasno, pak ale přijdou mraky, přehánky a bouřky. Na Moravě tolik deště nebude. Teploty vyšplhají mezi 24 a 28 stupňů Celsia. Hezký sobotní večer přeje Iva Horáková.
0: Radost ze života.

rodiny se koná právě dnes. Mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: víkend s rádiem Impuls.
1: Na neděli připadá den bez tabáku. Podařilo se vám seknout s kouřením? Jak na to? Dáte si občas tabáček bez výčitek? Máte nějakou neřest, které byste se chtěli zbavit? A co je pro vás opravdová pohoda? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: U zpráv v 10 vás vítá Iva Horáková. Komunisté si zvolili nového šéfa, bude jim dosavadní mluvčí strany, volební lídr Stačilo v loňských podzimních volbách do sněmovny v Pardubickém kraji Roman Roun. Porazil místopředsedu strany Milana Krajču. Komunisté rozhodovali na uzavřeném jednání sjezdu, který se konal v Praze. Loučící se konečná se dočkala ovací. Dopravě v Plzni se v pondělí výrazně uleví. Po více než roce se totiž pro auta i MHD otevře Rolnické náměstí. To je důležitou spojkou mezi městskými částmi Lobzy a Slovany.
3: Osobní auta a autobusy se na Rolnické náměstí vrátí v pondělí. Stavbu kanalizace zahájenou loni v květnu prodloužily archeologické nálezy, stabilizace svahu, tvrdé podloží a další problémy. Dokončovací práce poběží do půlky srpna, kdy bude povolen vjezd i vozům nad 3,5 tuny. Místo dostalo novou podobu. Silnici lemují sloupy s osvětlením. V budoucnu ponesou troleje, autobusy tu nahradí trolejbusy. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
2: Tragická nehoda uzavřela provoz u obce Chýstovice na Pacovsku. Po střetu osobního auta tady zemřel cyklista. Kvůli vyšetřování neštěstí policisté silnici popoledně uzavřeli. Střety cyklistů s automobily představují jedno z největších rizik v silničním provozu. Nejčastější příčinou kolizí je nedání přednosti v jízdě. Trestanci z pardubické věznice si alespoň na chvíli užili svobody, pomáhali totiž se stěhováním průmyslové školy v Pardubicích. 70 vězňů nosilo ponky, stojanové vrtačky, stoly nebo židle. Na spolupráci se věznice domluvila s krajem. Podobných zakázek pro odsouzené v poslední době přibývá. Stěhováním školy se zabavil třeba vězeň Jakub.
4: Vy máte ty splíny, že přijdete, furt chodíte po chodbě, jako jdete na televizi nebo si jdete číst. To je furt tam takový koloběh, tady to je prostě něco jiného nového.
2: Vězně zapojí například také do pomoci svým malbou stanice záchranářů ve Vysokém Mýtě nebo v domově sociálních služeb Slatiňany. Odsouzení pracují zdarma. Spojené státy urychlí stažení vojsk z Evropy. Plán představí v příštích týdnech spojencům v NATO. Uvádí to Veltam Zontak s odvoláním na zdroje z Pentagonu. Konkrétní plány chce Pentagon v příštích týdnech v sídle NATO v Bruselu představit evropským partnerům. A právě se hraje druhé semifinále mistrovství světa v hokeji. O zítřejší finále v Curychu bojují Kanada a Finsko. Finové 4-2 vedou po druhé třetině. Prvním finalistou je Švýcarsko, které odpoledne porazilo Norsko. A přidáme počasí. Zítra naměříme mezi 24 a 28 stupni. Bude zpočátku polojasno, pak ale přijdou mraky, přehánky a bouřky. Na Moravě tolik deště nebude. Hezký večer přeje Iva Horáková.
0: Radio Impuls. Radost ze života. Radio Impuls.
5: Radio. Život plyne dál.

fantazii po svém strýci, už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

0: každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno Jackpot.
2: Je to Betáno Jackpot! 100 000 korun, chápe?
3: No to je výborný.
0: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Jsou tu zprávy a Iva Horáková. Česká vláda zatím zůstane tak, jak je. Premiér Andrej Babiš odmítá personální změny. Výměny ministrů označuje za nesmysl. Uskutečnit by se podle něho mohly až po ročním zhodnocení práce členů kabinetu ANO, SPD a motoristů. Babiš se na sobotní akci úřadu vlády Strakovka žije zemědělstvím taky vyjádřil před novináři ke vztahům s prezidentem Petrem Pavlem. Nechtěl ale odpovědět na dotaz, zda je ještě možná účast hlavy státu na červencovém summitu NATO v Ankaře. Základní škola Bobrová na Žďársku je plná malých včelařů. Včelařský kroužek tu právě oslavil 20 let své existence. Vznikl spíš náhodou ze včelího roje, usazeného v zahradě jedné z učitelek. Zakladatelka kroužku Ivana Řezničková na to vzpomíná do dneška.
5: Tak se na mě jako na včelaře obrátila, ale já jsem byla začínající včelař. Jestli bych s tím něco neudělala, že už tam visí a že jí ho je líto, tak jsme ho sebrali, ten roj, a usadili do toho přírodovědného kroužku. Postupně přírodovědný zanikl a zůstali jsme my včelaři.
4: V minulosti vyhráli děti z kroužku z Bobrové na Žďársku několik soutěží a před 2 lety získali i pohár ministra zemědělství. Kvůli velkému zájmu už jsou na škole 2 včelařské party, které přibližně za 2 týdny čeká první letošní stáčení medu. Ročně ho získají i 100 kilo. Vraždu ženy v bytovém domě vyšetřuje policie v Havířově na Karvinsku. Na síti X uvedla, že na ní zaútočil soused. Muže policisté zadrželi. Tragédie se stala odpoledne. Blesk píše o hororovém scénáři. Problémový soused měl ženu napadnout, když se vracela domů se svou rodinou, manželem a dítětem. Pachatel ženu natlačil do jejího bytu, kde následně přišla o život. Přivolaní policisté zasahovali ve chvíli, kdy muž ještě ženu stále napadal. Oběti už ale nebylo pomoci. Průměrná mzda v soukromém sektoru vyjádřená v eurech se v Česku letos meziročně zvýšila o 9%. V přepočtu je bez pár korun 50 000 korun. Růst patřil k nejrychlejším ve středoevropském regionu. Ze sousedních zemí pobírají nejvyšší mzdy Rakušané letos v průměru 133 000 korun, což je meziročně o 10% víc. Americké detenční centrum v New Jersey zažívá brutální střety kvůli hromadné hladovce stovek imigrantů. Federální agenti tvrdě zasahli proti demonstrantům, kteří podporují vězněné uprchlíky. Nejvyšší imigrační šéf Tom Homan hrozí nuceným krmením vězňů.
6: Jedná se o soukromou věznici. Funguje na základě komerčního kontraktu pro potřeby imigračního úřadu. Protesty a hladovka se týkají nehumánního zacházení. Uvěznění imigranti dostávají zkažené jídlo. Dozorci ignorují vážné zdravotní stavy. V zařízení se šíří nemoci, jako je nebezpečná chřipka, záněty spojivek a infekce močových cest. Trýznivá situace ve věznici se přesunula už i za brány centra. Tam vězně podporují stovky demonstrantů. Imigrační agenti na rozehnání davu použili slzný plyn. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
4: Americká tenistka Coco Gauffová na Roland Garros skončí, titul neobhájí. Čtvrtá hráčka světového žebříčku totiž ve třetím kole prohrála s Anastázií Potapovovou z Rakouska. 22-letá Gauffová s bývalou ruskou reprezentantkou prohrála za 2 hodiny a 39 minut. Gauffová v Paříži usilovala o třetí grandslamový triumf. Vedle loňského French Open ovládla už před 3 lety US Open. A přidám i počasí. Zítra, tedy v neděli, tedy v poslední květnový den, bude zpočátku polojasno, pak ale přibudou mraky, přehánky a bouřky. Na Moravě tolik deště nebude. Teploty vyšplhají mezi 24 a 28 stupňů Celsia. Hezký víkend přeje Iva Horáková.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak,

0: všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Se zprávami je tu Iva Horáková. Jihozápad Čech odpoledne zasahly první bouřky. Výstraha meteorologů pro Čechy a část Moravy platí pro oba víkendové dny. Doprovázet bouřky může krupobytí, přívalový déšť i silný vítr o rychlosti přes 70 km za hodinu. Vyplývá to z výstrahy. V deštích může hlavně v neděli místy spadnout až 30 mm srážek, tedy 30 litrů na metr čtvereční. V důsledku silného větru vyjížděli v sobotu odpoledne hasiči na západě Čech k téměř 20 technickým zásahům, zejména k odstranění stromů. Padající strom na Domažlicku zranil ženu. Kolem vraždy tříleté Viktorky bude jasněji do konce června. Právě v této lhůtě zveřejní výsledky šetření ministr spravedlnosti Tejc, řekl to na Nově. Tejc už prý má zprávy o možných pochybeních, ale nechce být zatím konkrétní. Podle Tejce je nutné změnit přístup tak, aby soudci měli v rizikových případech více informací. Pak by lépe rozhodovali. Tříletou dívku měl zavraždit její otec v březnu v pražském Braníku. Dítě žilo původně u pěstounů. Soud ho podle médií předal biologickým rodičům. A to i přesto, že věděl, že se otec potýká s psychickými problémy a drogami. Sokolov marně schání lékaře do vznikající polikliniky. Přestavba bývalé hygienické stanice za skoro 70 milionů korun přitom skončí už na podzim. Většinu prací platí Evropská unie jako kompenzaci za útlum těžby.
2: Město zatím pronajalo jen necelou polovinu z 12 chystaných ordinací. O rozvolnění podmínek ale neuvažuje. Prioritou zůstává sehnat nové lékaře a ulehčit tak těm, co v Sokolově pracují a jsou totálně přetížení. Noví doktoři mají nárok také na další pobídky, ať už od města nebo Karlovarského kraje. Jde o nájemní byty, stavební pozemky nebo peníze na vybavení ordinací. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Komunisté si zvolili nového šéfa, bude jim dosavadní mluvčí strany volební lídr Stačilo v loňských podzimních volbách do sněmovny v Pardubickém kraji Roman Roun. Porazil místopředsedu strany Milana Krajčů. Komunisté rozhodovali na uzavřeném jednání sjezdu, který se konal v pražském hotelu. Loučící se Konečná se dočkala ovací. Zima se silničářům pěkně prodražila. Cestáři v Libereckém kraji utratili nejvíc peněz za posledních 10 let. Náměstek tamního hejtmana Daniel David přesto říká, že to byla zima průměrná.
3: Počet zásahových dní byl zhruba asi o 10 méně, než bylo v loňské sezóně. Za to jsme však vysypali víc posypového materiálu a soli. Letošní zima proběhla tak, že jsme nezaznamenali nějaké výrazné stížnosti na kvalitu zimní údržby, což oproti předchozím zimám je také výrazný pokrok.
1: Více než 800 cestujících spalo ve francouzských rychlovlacích TGV. Vlaky na trase z Paříže do Lyonu měly totiž poruchu a uvízly na trati. Nikdo nebyl evakuován a cesta mezi francouzskými městy, která za běžných okolností trvá kolem 2,5 hodiny, se protahla na skoro 16 hodin. Píše o tom deník Le Figaro. Kanoistka Tereza Kneblová vyhrála v Tacenu úvodní závod světového poháru ve vodním slalomu. Na stupně vítězů se ve slalomu prosadila poprvé v kariéře. Fotbalisté Paris Saint-Germain porazili ve finále Ligy mistrů Arsenal 4-3 na penalty a jako teprve druhý tým v moderní éře soutěže obhájili trofej. A přidám i počasí. Zítra bude zpočátku polojasno, pak přijdou mraky, přehánky a bouřky. Na Moravě tolik deště nebude. Teploty naměříme mezi 24 a 28 stupni. Hezkou neděli přeje Iva Horáková.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

0: rádiem Impuls.
1: Na neděli připadá den bez tabáku. Podařilo se vám seknout s kouřením? Jak na to? Dáte si občas tabáček bez výčitek? Máte nějakou nezest, které byste se chtěli zbavit? A co je pro vás opravdová pohoda? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Jsou tu zprávy a Iva Horáková. Česká vláda zatím zůstane tak, jak je. Premiér Andrej Babiš odmítá personální změny. Výměny ministrů označuje za nesmysl. Uskutečnit by se podle něho mohly až po ročním zhodnocení práce členů kabinetu ANO, SPD a motoristů. Babiš se na sobotní akci úřadu vlády Strakovka žije zemědělstvím taky vyjádřil před novináři ke vztahům s prezidentem Petrem Pavlem. Nechtěl ale odpovědět na dotaz, zda je ještě možná účast hlavy státu na červencovém summitu NATO v Ankaře. Základní škola Bobrová na Žďársku je plná malých včelařů. Včelařský kroužek tu právě oslavil 20 let své existence. Vznikl spíš náhodou ze včelího roje, usazeného v zahradě jedné z učitelek. Zakladatelka kroužku Ivana Řezničková na to vzpomíná do dneška.
3: Tak se na mě jako na včelaře obrátila, ale já jsem byla začínající včelař. Jestli bych s tím něco neudělala, že už tam visí a že jí ho je líto, tak jsme ho sebrali, ten roj, a usadili do toho přírodovědného kroužku. Postupně přírodovědný zanikl a zůstali jsme my včelaři.
2: V minulosti vyhrály děti z kroužku z Bobrové na Žďársku několik soutěží a před 2 lety získali i pohár ministra zemědělství. Kvůli velkému zájmu už jsou na škole 2 včelařské party, které přibližně za 2 týdny čeká první letošní stáčení medu. Ročně ho získají i 100 kilo. Vraždu ženy v bytovém domě vyšetřuje policie v Havířově na Karvinsku. Na síti X uvedla, že na ní zaútočil soused. Muže policisté zadrželi. Tragédie se stala odpoledne. Blesk píše o hororovém scénáři. Problémový soused měl ženu napadnout, když se vracela domů se svou rodinou, manželem a dítětem. Pachatel ženu natlačil do jejího bytu, kde následně přišla o život. Přivolaní policisté zasahovali ve chvíli, kdy muž ještě ženu stále napadal. Oběti už ale nebylo pomoci. Průměrná mzda v soukromém sektoru vyjádřená v eurech se v Česku letos meziročně zvýšila o 9%. V přepočtu je bez pár korun 50 tisíc korun. Růst patřil k nejrychlejším ve středoevropském regionu. Ze sousedních zemí pobírají nejvyšší mzdy Rakušané, letos v průměru 133 tisíc korun, což je meziročně o 10% víc. Americké detenční centrum v New Jersey zažívá brutální střety kvůli hromadné hladovce stovek imigrantů. Federální agenti tvrdě zasahli proti demonstrantům, kteří podporují vězněné uprchlíky. Nejvyšší imigrační šéf Tom Homan hrozí nuceným krmením vězňů.
4: Jedná se o soukromou věznici. Funguje na základě komerčního kontraktu pro potřeby imigračního úřadu. Protesty a hladovka se týkají nehumánního zacházení. Uvěznění imigranti dostávají zkažené jídlo. Dozorci ignorují vážné zdravotní stavy. Zařízení se šíří nemoci, jako je nebezpečná chřipka, záněty spojivek a infekce močových cest. Trýznivá situace ve věznici se přesunula už i za brány centra. Tam vězně podporují stovky demonstrantů. Imigrační agenti na rozehnání davu použili slzný plyn. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
2: Americká tenistka Coco Gauffová na Roland Garros skončí, titul neobhájí. Čtvrtá hráčka světového žebříčku totiž ve třetím kole prohrála s Anastázií Potapovovou z Rakouska. 22-letá Gauffová s bývalou ruskou reprezentantkou prohrála za 2 hodiny a 39 minut. Gauffová v Paříži usilovala o třetí grandslamový triumf. Vedle loňského French Open ovládla už před 3 lety US Open. A přidám i počasí. Zítra, tedy v neděli, tedy v poslední květnový den, bude zpočátku polojasno, pak ale přibudou mraky, přehánky a bouřky. Na Moravě tolik deště nebude. Teploty vyšplhají mezi 24 a 28 stupňů Celsia. Hezký víkend přeje Iva Horáková.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: přitom si mě za ruku chytil, jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Až do rána, česky a slovensky.

0: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Se zprávami je tu Iva Horáková. Jihozápad Čech odpoledne zasahly první bouřky. Výstraha meteorologů pro Čechy a část Moravy platí pro oba víkendové dny. Doprovázet bouřky může krupobytí, přívalový déšť i silný vítr o rychlosti přes 70 km za hodinu. Vyplývá to z výstrahy. V deštích může hlavně v neděli místy spadnout až 30 mm srážek, tedy 30 litrů na metr čtvereční. V důsledku silného větru vyjížděli v sobotu odpoledne hasiči na západě Čech k téměř 20 technickým zásahům, zejména k odstranění stromů. Padající strom na Domažlicku zranil ženu. Kolem vraždy 3leté Viktorky bude jasněji do konce června. Právě v této lhůtě zveřejní výsledky šetření ministr spravedlnosti Tejc, řekl to na Nově. Tejc už prý má zprávy o možných pochybeních, ale nechce být zatím konkrétní. Podle Tejce je nutné změnit přístup tak, aby soudci měli v rizikových případech více informací. Pak by lépe rozhodovali. 3letou dívku měl zavraždit její otec v březnu v pražském Braníku. Dítě žilo původně u pěstounů. Soud ho podle médií předal biologickým rodičům. A to i přesto, že věděl, že se otec potýká s psychickými problémy a drogami. Sokolov marně schání lékaře do vznikající polikliniky. Přestavba bývalé hygienické stanice za skoro 70 milionů korun přitom skončí už na podzim. Většinu prací platí Evropská unie jako kompenzaci za útlum těžby.
2: Město zatím pronajalo jen necelou polovinu z 12 chystaných ordinací. O rozvolnění podmínek ale neuvažuje. Prioritou zůstává sehnat nové lékaře a ulehčit tak těm, co v Sokolově pracují a jsou totálně přetížení. Noví doktoři mají nárok také na další pobídky, ať už od města nebo Karlovarského kraje. Jde o nájemní byty